kolena naposledně, co si přej. Jeden veselej, druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy, asi takovej.

Hit Radio Faktor. Happen again.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
7: Do Englu v Kaplici.
6: Do Kaplice.
7: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
6: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
8: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
9: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
10: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
11: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
12: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
11: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
12: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
14: Zábava, vlny, tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
17: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Switch up. Switch up.
1: Hit Radio Faktor.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy, vítejte u nich. Téměř 3/4 Čechů užívají návykové látky. Vyplývá to z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok. Nejčastějším problémem zůstává tabák a alkohol. Denně nebo téměř každý den kouří v Česku přes 1,5 milionu lidí a zhruba milion osob pravidelně pije alkohol. Až milion Čechů má navíc potíže se zneužíváním léků. Evropská komise doporučuje Česku zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Ve své nové zprávě uvádí, že zdanění bydlení je u nás v porovnání s unijním průměrem velmi nízké. Podle Bruselu by tento krok mohl pomoci zvýšit dostupnost dlouhodobého pronájmu. Tuzemští ekonomové jsou ale skeptičtí a varují, že by se vyšší daň naopak promítla do nárůstu nájemného. A pojďme také na sport. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství světa ve fotbale. Poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0. Hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán jeho Američanů Lionel Messi, který střelil ve svých 38 letech hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi například už vyrovnal německého útočníka Miroslava Klozeho v počtu gólů v historii světových šampionátů. Už jich má také 16. V dalších zápasech porazila Francie Senegal 3-1 díky dvěma gólům Kyliana Mbappého, dvakrát se trefil také Erling Haaland a jeho Norsko porazilo Irák 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Vodácká sezóna jede naplno a do Českého Krumlova míří tisíce vodáků. Plavbu ale na jednom z úseků stále komplikuje rekonstrukce mostu na Plešivci. Vodáci tak musí lodě přenášet po vyznačeném koridoru na břehu. Dostávají se pak nebezpečně blízko k projíždějícím autům. Podle krumlovského starosty Alexandra Nográdyho by se ale od 19. června, tedy od pátku, mělo znovu normálně proplouvat. Dneska oblačno až polojasno, večer i zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky, teploty 22 až 25, na horách 18 až 21.
12: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
2: Snídaně šampionů.
1: Ano, je to tak, 6 hodin, 3 minuty, my vás tady vítáme, krásné ránko vám všem, kdo jste si nás pustil k tělu. Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Čau, Filipe.
4: Krásné ráno.
1: Filip Lejček je tu s námi dnes. Filipe, v kolik ty normálně vstáváš, člověče? Když
4: jako
1: nevstáváš sem.
4: Běžný všední den, třeba v 10.
1: jaký to je takhle v 6 ráno, co? Jaký máš pocity?
4: No nepříjemný, vždycky, když mi šéf napíše, jestli to nevezmu tady za Davida, tak přemýšlím, co bych si vymyslel za výmluvu. Tentokrát jsem žádnou neměl, tak tady budu až do pátku.
1: Nemáš mít na kavču náhodou?
4: Půjdu si udělat, udělám vám taky?
1: Dvakrát.
3: To je dobře, třikrát. Neskutečný. Tak
1: podívejte se, jaký tady máme kolegy.
4: David už se nevrátí.
1: My tě milujeme. Tak krásné ráno vám všem. Amy McDonald, s tím začínáme. Pojďme na to.
0: Hit Radio Faktor.

0: To je neuvěřitelný. On fakt šel, Jasmin. Dneska tady je s námi Filip Lejček místo Davida, zprávař, a pokud jste se přidali až teď, tak nám slíbil, že nám půjde udělat kafe.
1: Ale on umí totiž jako neskutečný kafe.
0: A on se normálně zvednul a odešel, takže tady teďka s náma není, tak šel dělat kafičko. No tak to teda jako musím říct, to by David neudělal. To je hrozný, co? Když někdo prostě chybí v práci,
1: jo,
0: a ty kolegové...
1: Jo, já minulý týden dva dny, tak já si vás poslechnu zpětně, co
0: my
1: se tady
0: jsme dělali. Se o tobě bavili, jo. Jenom hezky. Já jsem říkal v každém vstupu, že nám chybíš. Jo. Já jsem se teda dokonce všimnul, že Filip přišel do práce dřív, než normálně chodívá, jo?
1: Mm-hmm.
0: A nevím teda, on přišel a sednul se k počítači a on ho jenom zapnul a říkám si, kde se bral ty zprávy, jo? Kde se připravoval? Takže to dělal asi doma. Tak mě napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, kdo nás posloucháte, okolik minut nebo hodin chodíte dřív do práce a co třeba musíte všechno udělat?
1: To si řekl správně, hodin, kdysi v mém případě, když jsem měla jiný vysílací časy. Když jsem třeba vysílala od 15, tak já byla schopná přijít v 11 hodin, nekecej. Protože jsem si udělala přípravu, teďka jsem povídala si s těma lidma, líbilo se mi tady trávit ten čas. Teďka, když musím vstávat takhle, tak většinou je to o půl hodiny dřív, ale dneska o 10 minut.
0: Já si říkám, si není tě hloupý lhát našim posluchačům.
1: Ne, přísahám,
0: začínáme v 6, jsme tady v 5.59.
1: Ty.
0: A naší práci je prostě zapnout počítače, připravit to, aby to tady hrálo, abyste si mohli užít takhle po ránu spoustu písniček.
1: Takhle, ať nevypadáme úplně blbě, my to máme jako samozřejmě připravený jako předem z jinýho dne, ale když sem přijdeme, tak to se jen zapne počítač.
0: Přesně, no tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste, okolik dřív chodíte do práce a případně, co teda musíte všechno ve vaší práci udělat, aby to všechno fungovalo. Tak napište nám to na 777-937-777, pošlete nám to, my se k tomu vrátíme. A teď Lost Frequencies, The Feeling. 6 hodin, 9 minut, hezké ráno, zítra rádia.

0: Lost Frequencies, The Feeling, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, odkolik dřív chodíte do práce a případně, co jsou ty první věci, které musíte v práci udělat, aby všechno fungovalo. Minuta šampionů startuje teď.
1: Jana Bruntál chodí tak o 15 minut dřív a to jenom proto, aby si ujasnila, co vlastně bude dělat, protože nikdy neví, co jí čeká.
0: Eva Ledeč nad Sázavou chodí o 5 minut dřív, pustí počítač a kávovar.
1: David Žasler vstává s rezervou radši, v práci má pak ještě cca 10 minut do začátku a to hlavně snídá.
0: Renata Lipno chodí o půl hodiny dřív, připravovat nic nemusí.
1: Marcel Plzeň chodí o půl hodiny dřív, vezme papíry, nastartuje autobus a vyráží rozvážet lidi do práce.
0: Martin Křepice většinou na čas akorát dneska zaspal.
1: Kuba Praha do práce chodí o hodinu dříve, dělá vždy od 7 do nebo 19, v klidu si udělá kávičku a převezme pacienty, dělá sestru na áru.
0: Petr Uherský Brod vyleze z baráku, sedne do auta, nastartuje a je v práci.
1: Martina z Prahy je kolbeňák a taky v práci už o 45 minut dřív, připraví papíry, zapne vše od počítačů a tiskáren a jde si vysílat kávu.
0: A co mě teda pobavilo, zpráva od Marušky, jo? Ahoj, já zrovna jdu do práce, pracuju od 6, dneska to zkrátka nevyšlo. 6 hodin 12 minut. Maruško, a tak co no?
1: Přesně, Maruško, o nic nejde.
0: Ale takhle, důležitý, jestli tam není šéf. Pokud šéf chodí, klasika, třeba až na půl desátou, tak to je v pohodě. Tak vy, kdo třeba nestíháte na šestou, jeďte opatrně, spěchejte pomalu, ať se nic nestane. Ono se to bez vás nezblázní. Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční říh, další muzika, kterou pro vás na Hit Radio hrajeme právě teď.
1: A úplně nově.
0: A úplně nově, to je pravda. Těšit se můžete i na LP Girls Go Wild a to všechno tady ve snídaní šampionů. Krásné ránko. No.

0: Tohle LP a Girls Go Wild hladíte středeční Hit Radio 6 hodin 20 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ránko.
1: Tak co, kolik lidí bylo podle vás vzhůru dobrovolně v čas 4.56? Nemyslím teďka zdravotníky, nemyslím pekaře, nemyslím ani nás moderátory, ale tenhle týden je trošičku výjimečný, protože slunce vychází úplně nejdřív z celého toho dlouhého roku. Včera teda úplně nejdřív, ale ani dnešek nezaostává a rozednilo se ještě před pátou. Nicméně mně se na tom líbí, že je to takový jako ilegální čas, co opravdu patří v tu chvíli jenom vám, pokud jako ještě nepracujete, tak nepatří šéfovi, nepatří dětem, prostě nikomu, jenom vám.
0: Já teda musím říct, a možná to máte podobně, vy kdo ladíte, já si užívám ranní cestu autem. Právě sednu do auta, nevím, v 5.30 a jedeš a svítí mi takhle do zpětného zrcátka to nízký slunce a říkám si, to je hezký. A zrovna dneska, když jsem jel, tak si říkám, jak to vlastně vypadá v zimě, no? No, bude tma, že jo, do 9 a pak bude tma už od 3 odpoledne, takže opravdu jako užívám si to. Ale kdo se to moc neužívá, tak jsou určitě rodiče, kteří musí večer uspávat děti. To je moc prima, jo, když pošleš v 8 dítě do postele a svítí tam slunce ještě do té místnosti, takže nic moc.
1: Nic moc, ale užijte si to zatím, jo. Takový ten čerstvý, krásný vzduch po ránu, to ticho všude, to světlo. To nejlepší na tom je, že nejdelší den v roce máme teprve před sebou, takže tam si můžete ještě ukrajovat něco pro sebe.
0: No, chystá se letní slunovrat. Léto začíná v neděli 21. června, takže den bude nejdelší, noc nejkratší. Tak pak už se ty dny začnou zase pomalu zkracovat a už nám nebude svítit do obličeje slunce ráno v 5. Už to tak nebude, ale ještě máme spoustu času, spoustu týdnu. Za malou chvíli další parádní hity. Taylor Swift, taky Linkin Park tady na Hit Radio. Tak hezké ráno vám všem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností. Od českého výrobce. Vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
9: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
3: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
2: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz. Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
4: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně v Českých Budějovicích. Máme informaci, že se na Rudolfovské třídě propadla vozovka. Je to u křižovatky s ulicí U Skladu. Dávejte si tam pozor.
8: Kavárna Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café. Pro lepší den.
9: Hit Radio Faktor.

0: Tohle milujeme všichni. Taylor Swift na Hit Radio, minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Michal, Jasmin a Filip s vámi. A Filip má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Filo.
2: Krásné ráno, jdeme na to. 60-letý muž přelezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runway, aby stihl letadlo, které se už připravovalo ke startu. Cíle ale nedosáhl, protože jej zadržela ostraha, které své počínání vysvětloval tvrzením, že prostě pospíchal a letadlo musel stihnout. Estonský provazochodec Jan Rose předvedl ve Varšavě další neuvěřitelný kousek. Na pouhých 19 mm širokém laně přešel mezi dvěma nejvyššími polskými mrakodrapy. Trasu dlouhou půl kilometra zdolal ve výšce 180 metrů nad zemí za zhruba půl hodiny. No a kanadská policie zatkla muže, který 16 let létal jako pilot pro společnost Air Canada s padělaným osvědčením. 55-letý Paul Logan u aerolinek pracoval v letech 1997 až 2013. Na podvodce přišlo poté, co se neúspěšně pokusil získat práci u jiné letecké společnosti. Muž je teď obviněný z padělání a podvodu a hrozí mu mnohaleté vězení.
3: Ale přišlo se na to až v 59, to je hustý zase.
0: Třeba by mu ty papíry mohli normálně nechat, ne? Tak když jako ukázal, že umí.
3: Vlastně.
0: Člověk by čekal, že v letectví se kontroluje každý šroubek a každý papír šestkrát a borec prostě... Takzvaně se ukázalo, že na papíry to nelítá. Čumba vamba, hezký ráno.

0: jsme si dali celibát, slza, Hit Radio 6.37, hezké ráno. Otázka na vás, co vám přijde jako největší nebezpečí v městském parku? Co, psi bez vodítka? Šílený cyklisti? No, tak ne. Je to nová pouliční mafie. Veverky.
1: Jak veverky?
0: Policie v několika českých městech varuje před agresivními veverkami. Prý je lidi krmí tak moc, že nás teďka berou jako chodící automaty na jídlo. Jo? Takže třeba v Praze nebo v Plzni už hlásí případy, kde tyhle potvory útočí nejenom na psy, ale třeba skáčou přímo k dětem do kočárku.
1: Hele, tak já normálně začínám věřit mojí mámě, o který jsem si myslela, že přehání. Nešlo teda po veverku, ale přijde mi, že zvířata obecně teďka začínají být nějaký agresivnější. Mm-hmm. A volala mi, že na mě útočí nějaký pták. Říkám, mami, jaký pták, prosím tě. A ona, no... Ono to vypadá jako vrána, ale má to šedou hlavu. A říkám, jo, ty taky vídám, no, a teď ty jsou v pohodě, ne? Prej. Ne, on mě sleduje až k baráku a jde i po psovi. A úplně jako měla, úplně byla v háji z toho.
0: Nekoukala náhodou mamka večer předtím na film Ptáci od Hitchcocka? Jo, jestli se to tak nevzala v tělo. Ale to je neuvěřitelný, tak ty veverky jsou prostě, to jsou drzí veverky, ale jo, pozor. Já to úplně vidím, jak sedí na té větvi v té kožený bundě, přesně jak z Rychlý roty, louská to kešu a říká parťákovi, hele, tam jde borec s kočárkem, jdem ho vybrat, 100% má u sebe piškoty, ale jo, jdem na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze české Terno.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
13: Trénírkárna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days.
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
20: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále opatrně na Českokrumlovsku. Následky po nehodě se odstraňují u Dolního Dvořiště, kde havaroval autobus. Bez problémů průjezdné bude místo až během dopoledne.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Na středeční ráno naprosto geniální pan Sheeran Sapphire v 6 hodin 50 minut. Michal, Jasmin, Filip s vámi. Hezké ránko.
1: Myslím si, že všechny výlety spojuje jedna věc. A to je takový to, že když zažijete nějaký spackaný výlet, tak si ho pamatujete vlastně mnohem víc a líp, než kdyby se tam všechno povedlo do posledního puntíku. A přesně na tyhle ty výlety teďka vzpomínáme a hledáme je v naší terapii Venkem s for Campingem.
0: Třeba taková Pavla si s partnerem vyrazila pod Tatry zdolat Slavkovský štít. Jenže ještě než pořádně začali, ruplo jí v zádech, pak teda přišla zastávka v lese, několik velmi agresivních mravenců, 12 kousanců na místa, kde fakt nechcete. Vedro, oteklý zadek, skoro bez vody, a pokaždý, když si myslela, že už je nahoře, tak se objevil další kopec. No a výsledek na Slavkovský štít by ji dneska nedostali ani párem volu. A právě o tom to je, chceme slyšet váš úplně nejlepší, nejhorší výlet, nejspackanější trip ever, který byl v tu chvíli katastrofa, ale dneska se mu smějete nejvíc.
1: Pavla nám tuhle historku poslala na web Hitrádia a to můžete udělat i vy. Pozor, nejlepšího autora příběhu odměníme už v páteční snídaní šampionů, a to luxusníma výhrama od For Campingu. Takže schválně, co byla vaše cestovní pohroma?
0: Napište nám to na web, komplet detaily, podrobnosti najdete na hitradio.cz a my se moc těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii Venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásné ráno, za chvíli je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rozvody v Česku by se mohly v budoucnu výrazně zjednodušit a zrychlit, počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku. Lidé by nově nemuseli absolvovat dvě samostatná soudní řízení, rozvod i péče o děti by se řešily najednou. Návrh se zaměřuje na nejlepší zájem dítěte, ruší škatulkování na střídavou či výlučnou péči a chce v zákoně jasně deklarovat nepřijatelnost fyzických trestů při výchově. Bourovčík toulavý je vcelku nenápadný motýl, jeho housenky ale zamořily části Berlína. Jejich jedovaté chloupky působí svědivé vyrážky a někomu i dýchací potíže. Někteří obyvatelé hlavního města v Německu se proto v posledních týdnech snažili vycházet z domu jen v nutných případech. Druh se s postupným oteplováním šíří čím dál víc na sever Evropy a německá metropole si problému všimla už v minulých letech. Na fotbalové mistrovství světa zářily největší hvězdy současnosti. Argentina porazila Alžírsko 3-0 a to především díky Lionelovi Messimu, který nastřílel hattrick. Francie si poradila se Senegalem 3-1, kdy se dvakrát trefil Kylian Mbappé. Dva góly Erlinga Haalanda pak nasměrovali Norsko k výhře 4-0 nad Irákem. Právě teď je v plném proudu zápas mezi Rakouskem a Jordánskem. Rakušané vedou po prvním poločase zatím 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Martin Šafrata a Jan Svoboda z gymnázia Pihrade Kuberténa v Táboře vyhráli v celorepublikové soutěži Vím proč. Studenti se prosadili v kategorii středních škol a vyšších gymnázií. Hlavní cenu vybavení učeben v hodnotě 200 000 korun si odnesli za video, ve kterém popisují sestrojení elektromagnetického akcelerátoru. Vybudovali zařízení, které dokázalo uvést do pohybu vozíček bez jakéhokoliv fyzického dotyku. Stále více oblačnosti a srážky, teploty ale lehce porostou. Dneska 22 až 25, obloha oblačná až polojasná, večer zataženo.
8: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Ahoj.
9: Hezkou středu.
10: Snídaně šampionů.
6: To je vlastně docela dobrý poznatek, Jasmin. Mně vůbec nedošlo, že je středa, já mám úterý.
9: Tak to je opravdu velká zásluha. Ano, to jsem se posnažila.
6: A teda možná to máte podobně, a což je teda ta lepší varianta, jako, že si myslíš, že je o den míň a ono je o den víc, to je bomba.
9: Zůstaňte s náma každopádně, ať máte středu nebo úterý nebo čtvrtek. Už za chviličku se vrátíme do doby, kdy se o přestávce ve škole neskrolovalo, ale řešili se piškvorky a školní lásky a tak, protože to vypadá, že starý časy se vracejí a proč, to si řekneme.
6: Do školních lavic velký návrat po Pitbullovi. Rain Over Me, hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Rain over me, já teda doufám, že pršet už nebude, posloucháte Hit Radio 7.06, krásné ránko.
1: Představte si ten šílený šok, kdy ve škole zazvoní na přestávku a děti místo toho, aby vzali do ruky telefon, tak prostě jenom zvednou hlavu, jdou si hrát, jdou si povídat a tak. Jo, obrovská změna by to byla. Nicméně od září 2027 by mohl platit zákaz používání mobilů v základních školách. Vláda to má v plánu prosadit a možná si spoustu dětí, které nás třeba teďka poslouchají a jedou do školy dřív třeba, tak si říkají, a co budeme jako dělat? No to, co jsme dělali my tehdy.
0: No jasně, já teda, ať se to na jednu stranu zdá jako prýma věc zakázat dětem mobily, tak si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad to udělat ze dne na den, jo? Protože představ si, zakaž někomu něco, na čem je závislý, jo?
1: No zbývá ruka čtvrt, to je v pohodě.
0: Jo, takže možná tak jako postupně si na to odvykat, ale nevím, jako je to takový dvousečný za mě, jo? Nicméně, co jsme teda my dělali o těch přestávkách, tak jestli můžu zaspomínat na svoje školní léta, panebože, my jsme hráli pogy.
1: Jo, fucky.
0: My jsme si vyměňovali kartičky s hokejistama. Vlastně jsme si pořád hráli, povídali si mezi sebou, namáčeli třeba, a teďka to neberte jako návod, jo, vy, kdo nás posloucháte, děti, namáčeli jsme toaleťák do vody, házeli ho přes celou třídu, kopali si balonem, až jsme urvali rozhlas a rozbili umyvadlo. To byly ty přestávky, to byla ta tradice, a ne, že prostě sedíš se sklopenou hlavou toho telefonu a jedeš na Instagram.
1: Já jakožto holka jsem to měla trošku nudnější. Samozřejmě v pozdějších letech jsme řešili tam jako ty lásky, že jo, a ty kluky prostě a co nám tam vyvádějí. Ale jinak buď jsem po přestávce dopisovala úkoly, co jsem zapomněla, anebo jsem naopak na šprťáka si ty úkoly dělala předem, jakoby.
0: No a co náš Filip? Jak to vypadalo u tebe ve třídě? My jsme podobně, ne mladý, podobně mladý jsme, že jo?
2: Podobně mladý, tak. Přesně tak. No, pokud jsme hráli taky, já si ještě pamatuju, Pokémony, Beyblade jsme točili.
1: Beyblade.
0: Počkej, nekecej.
2: Beyblade jsme točili. No, a nebo jsme k tomu nepotřebovali hodně, třeba jsme si položili lavice na zem, udělali jsme si takovou hokejovou arénu, měli jsme pingpongový míček, malý hokejky a hráli jsme tehdy, už tehdy jsme hráli teda o pár korun, třeba o 5 korun, jo, za jednu přestávku, tak si zhold nekoupil bombony potom od té druhé pauze.
0: Počkej, s položením lavic na zem si mi připomněl naprosto ultimátní zážitek. My jsme měli ve třídě na zdi takový polystyrénový prostě desky a na tom byly napíchaný různý prospekty, jo, a tak dále. A nás nenapadlo nic jiného, než že jsme ty polystyrénové desky prostě rozbili na kuličky a pak nám přišel říct učitel, ať to teda zametem. Tak nenapadlo nás nic lepšího, než že jsme si z lavic udělali normálně hrablo. A samozřejmě představ si, jak dopadly rohy těch lavic. To bylo ohlodaný. Takový jsme byli, jo? Takový jsme byli my. Ale užili jsme si to.
2: Lepší než koukat na Reelska za mě.
1: Přesně. A jaký jste byli vy? Jaký jste byli vy? To nám dejte vědět. 777-937-777. Co jste dělali o přestávkách?
0: Pojďme se v myšlenkách vrátit do školních let. Těšíme se na vaše příběhy, vrátíme se k tomu. No a teď samozřejmě posíláme další parádní hity. Tohle je K-pop, což ocení i ti nejmenší Golden. Na Hit Rádiu. Hezké ráno.

nejlepší si ráno. Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Trocha reggaetonu ve středu ráno rozhodně neuškodí. 7:15, Shakira, Wyclef Jean na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Od září roku 2027 se na základních školách nejspíš zakážou mobilní telefony. A tak jsme společně zaspomínali na naše školní léta, na to, co jsme vlastně jako dělali o přestávkách, když ty telefony ještě nebyly. No a jak jste to měli vy, to už taky víme.
0: Přišlo od vás opravdu spousta zpráv, za to moc díky. Píše třeba Katka. Dobré ráno. My, holky, jsme si o přestávkách a tajně i při hodinách dost četli knížky Lenky Lancové, protože to, kde ostatní spisovatelé udělali tři tečky, to LL prostě popsala. Takže my se vlastně vzdělávali, protože to bylo něco jako rubrika v bravíčku Láska, sex a něžnosti. A jinak jsme si dost často navzájem dělali propiskou tetování, pokreslovali jsme si navzájem celá předloktí.
1: Skvělý. To je fakt. Martin, my jsme třeba na záchodech hráli čáru o 10 halíře a 20 halíře. Klasika ve třídě nebo na chodbě se kopelo hakisákem a jo, krvavé klouby s 20 korunama, toho bylo tolik.
0: Hakisák, mě to nikdy nešlo, já jsem do toho tak dvakrát, třikrát jsem to dal a pak nic.
1: Ale krvavý klouby, to byla mega bolest, to mě učil brácha tehdy.
0: Jasně. Dělali jsme taky. Taky píše Renča, dobré ránko, u nás se házela mokrá houba, byl to mazec, dokavať to nespadlo na pleš nejpřísnějšího učitele. Ten dotyčný pak měl minimálně 3 dny důtku, když se učitel špatně vyspal, tak byla ředitelská. Jste super. A mokrá houba, tak to u nás taky teda lítalo v éteru a nejhorší bylo, ona, cítíte to vůni ty houby?
1: Vůni,
0: no,
1: ten
0: vůni,
1: smrát.
0: To se asi říct úplně nedá, no.
1: Lucie z Bruntálu píše, jaj, no tak to byly vylomeniny. Chleba s paštikou na stropě, dokud nespadl na učitelku při hodině, nebo nástěnka s odpadkama. Tehdy jsem měla za nástěnku zodpovídat já a byly zrovna 3 dny schůzky. Nechyběla tam, jaj, ženská potřeba s červenou od fixy.
0: Hezký. Taky píše anonym, já chtěl taky napsat. My jsme měli třídy naproti oknama k sobě a hráli bitvy přes okna, několik jsme jich rozflákali.
1: Lenka Kladno, guma, holky pochopí, skákali jsme o každé přestávce a kdo neuměl sestavu, byl mimo. Tyjo, za mě už se guma moc neskákala, ale mamka mi o tom vyprávila, takže typuju ročník 70, třeba něco takového.
0: Tyjo, tak gumu jsme teda nikdy nedělali, no. A píše třeba i Pavel, čau, tak to já jsem ještě o generaci starší a my jsme čáru s cečkama hráli, popřípadě jsme měnili mezi sebou, anebo sandokana, nebo hoňka na chodbách školy. Tak ještě, že to bylo na chodbách školy. Tak, milé děti, a to je prozatím vše z inspirace na vaše dnešní přestávky. Do you ever

0: Welcome to Hit Radio, tohle jsou Simple Plan. 7.22, krásné ráno, šampioni. Za malou chvíli další parádní muzika, něco letního, tanečního. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí, to k vám letí za chvíli. No a taky připomínáme, že budete soutěžit o voucher na 5000 korun do máje na Národní třídě v Praze, tak rozhodně nechoďte daleko od rády a hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
3: www.elvaprofi.cz.
2: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
12: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
13: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
14: Bila. To dobré začíná u nás.
16: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kozen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení na Českobudějovicku. Zavřená je silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, která se opravuje. Jezdí se tam proto objížďkou.
5: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
1: Hit Radio Faktor.

0: Co jsme slíbili, to jsme zahráli DJ Antoine, The Beat Shaker, Smash Jerry, 7 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, spící muž prožil v nákupním centru pořádný šok, když se probudil pevně sevřený v masážním křesle. Přístroj kvůli technické chybě selhal a odmítal zákazníka pustit ze svého sevření. Zoufalý muž nakonec musel přes sociální síti X požádat o pomoc veřejnost a hasiče. Záchranáři ho z mechanické pasti osvobozovali několik desítek minut. No a tradiční africký král z Ghany se po své korunovaci vrátil zpět ke svému původnímu řemeslu v Kanadě. Panovník Eric Manu dál pracuje jako řadový zahradník a seká trávníky ve městě Surrey. Ve všechny vydělané peníze a dary od kanadských občanů posílá své domovské oblasti na rozvoj zdravotnictví. No a nečekané překvapení čekalo ve schránce na ženu z amerického státu Michigan. Dorazil jí totiž pohled, který byl podle poštovního razítka odeslán před rovnými 100 lety. Historický lístek z roku 1926 obsahoval osobní vzkaz a byl doručen v perfektním stavu. Pošta dodnes nedokázala vysvětlit, kde dopis celé jedno století ležel.
3: Jedno století, víme jistě, že to byl Michigan a ne Česko.
2: No, jako je to divný, že to není samozřejmě tady třeba Pelhřimov, ale je
3: vlastně,
2: to Michigan.
3: Vlastně si říkal, že i v dobrém stavu, takže Česko to nebylo.
4: A takhle paní měla rozhodně štěstí, že jí do schránky nepřistál lísteček adresát nezastižen. By si počkala dalších 100 let. Pojďme soutěžit. Celý tento týden v Rychlé pětce vyhráváte voucher do Levels v máji House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Teď za 100 let na Hit Radio. Ano, přijde další pohled. Hezké ráno.

0: do Levels.
1: Zabůra.
0: Za 100 let na Hit Rádiu 7.35. Rychlá pětka. Ano, máme pro vás voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo byste House of Fun v Mayi neznali, tak je to nádherný, obrovský, několikapatrovej prostor. Přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, Formule 1 simulátory, taky bar, diskoška, je to tam nádherný, obrovský a prostě boží.
0: Zabavíte sebe, zabavíte děti, no a kdo vyrazí gratis, možná bude David. Davide, hezké ráno.
3: Dobré ráno, hezký den.
2: Ahoj.
0: David Sklecan, tak pokud se ti zadaří vyhrát, nebudete to mít sem do Prahy úplně daleko, tak pověz, s kým bys si vyrazil, kdyby si vyhrál tady ten voucher na 5000 do Máje?
3: No, vyrazil bych s dětma, asi s manželkou, a máme tady výměnného studenta z Německa, tak kdyby se to povedlo zprocesovat dneska nebo zítra, tak i s ním.
0: Tak to musí dopadnout. Tak jdeme na to, Dave.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Když závodíš a předběhneš druhýho, jsi první nebo druhý?
3: První.
2: Cože?
3: Jsi druhý.
2: Jo.
0: My jsme si říkali, jestli to dát nebo nedat, že to je takový chytáček, ale klaplo to. Pojďme dál.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Davide, jak se jmenuje ovoce, ze kterého se dělá štrůdl?
3: Z jablek.
0: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký máme v Čechách název pro nejteplejší roční období?
3: Léto.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se léto řekne anglicky?
3: The summer.
0: Yes. A pátá otázka.
2: Jak se jmenuje pták, který neumí lítat a žije v Antarktidě?
3: Tam žádný jako i není.
2: Takový černobílej.
3: Jo, tučňák. Sorry.
0: Davide, vyrážíte do Levels My House of Fun s rodinou a i se studentem z Německa, který je u vás na výměnném pobytu.
3: Tak jo, moc děkuju.
0: není zač. Ještě řekni, co tě čeká takhle při středě. Máš to hodně dneska?
3: Jo, mám hodně pracovních schůzek, hlavně online teda, no.
0: Ty jo, takže videokoly. No tak zvládni to, Davide, voucher posíláme, moc si to v máji užijte a zase někdy ozvy, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju, ahoj.
0: Není zač.
2: Ahoj. Jako trošku mě vykolil, že tam žádný takovej není, ale pak
0: si,
2: mu to došlo.
0: Já jsem si taky říkal, tyjo, tak on tam možná fakt žádný není, jo. Teďka co s tím budeme dělat? Dobře, dopadlo to. Tak opět zítra další voucher v hodnotě 5000 korun. Tady čeká na někoho z vás.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
4: Hit Radio Faktor.

0: 8:15 za 2 minuty, Michal Šulte a Rehab na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Před chviličkou s náma v rychlý pětce soutěžil David a po soutěži mimo éter ještě komentoval svůj dnešní výkon a říkal, že si občas v autě při poslechu toho, jak soutěží ostatní, říká, jak tohle a tamto nemohl někdo vědět, jestli někdo není jako blbej a tak. A že dneska to byl teda on, tak za prvé, není blbej nikdo a za druhý to ukazuje, že Češi jsou prostě vtipní a že si umíme udělat srandu i sami ze sebe, což krásně nahrává tomu, co jsme vám chtěli říct a z čeho máme jako radost. Že Češi jsou prej nejvtipnější národ na světě, aspoň podle nějakého internetového webu The Top Tens, kde jsme se o první místo podělili s Belgičanama.
0: No a důvodem má být náš suchý humor, sarkazmus a schopnost dělat si legraci i z vážných situací. Jo? Jenom pozor, nejde o žádný vědecký průzkum, ale o čistě subjektivní hlasování uživatelů na internetu a tak si říkám, jestli jsme si to tam nenaklikali sami, jo. Ale i kdyby, to jedno. Já s tím prostě 100% souhlasím, protože my jsme přeci národ, který dokázal postavit celou svoji kulturu na Járovi Cimrmanovi.
1: Ježiš, jasně. No.
0: A vlastně ten náš humor je tak trochu přijdeme obranný mechanismus, abychom se z toho všeho
1: nezbláznili.
0: Ano, děkuju za to slušné slovo. Takhle, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo. Alegranda bude i tady v éteru, budeme rádi, když s náma zůstanete. Imagine Dragons, Believer. A Kamerad Be Mine, další muzika pro vás za malou chvíli. A samozřejmě potěšíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
11: Transport Klima, více než 30 let na trhu.
10: Transport Klima,
11: autorizovaný servis Carrier.
10: Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
11: Transport Klima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
12: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
14: Připrav se na koupačku z Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení v těchto chvílích hlásí dálnice D4. Pozor na kilometru 13,5 směrem na Strakonice, kde došlo k nehodě. Srazila se tam dvě osobní vozidla, takže se to tam může štosovat.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je kamarád Be Mine. A taky středeční Hit Radio 754 posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ránko. Fotbal už dávno není jenom o gólech a bodech v tabulce, ale o tom, kolik lidí vás sleduje na sítích. No a pro nás se zajímavou informací přišel tady Filip, co se stalo v zápase Cap Verde Španělsko. Tak jestli bys nám to mohl vyprávět, mě to teda fascinuje, přijde mi to úplně neuvěřitelný.
1: No ten zápas samozřejmě měl dopadnout podle expertů 5-6-0 pro Španěly, ale on skončil 0-0. Velkou zásluhu na tom měl golman Cap Verde, který se jmenuje Josimar Díaz, ale jeho přezdívka je Vozíňa.
0: No.
1: A on chytal tak skvěle, že vychytal všechny ty šance Španělů. No a představte si, že před zápasem měl na Instagramu 50 000 sledujících. Aha. Po zápase to bylo 5,5 milionu. A teď mám otevřený jeho profil. Včera to bylo 7,3 a dneska, teď aktuálně Vozíňa, 11,2 milionu. Mimochodem během rána mu zase 100 000 přibylo. No a je to tak nová hvězda. Přitom tenhle golman chytá až druhou portugalskou ligu. Dokonce chytal ještě před 2 lety za slovenský Trenčín.
0: Jestli je přísloví, který jako tohle reflektuje, tak to je přišel k tomu, jak slepým houslem, jako jo. Co je víc?
1: To je neuvěřitelné.
0: Co je víc? To je neskutečný. A počkej, hraje ještě ten fotbal, nebo už mu to stačí ten
1: Instagram? Já si myslím, že do druhého zápasu Cap Verde možná ani už nenastoupí, řekne hoši, já už ty prachy nepotřebuju.
0: Já jsem si ho představil v té 90. minutě, kde není letí penalta, jo, a on se místo na balon otočí na tribunu, hodí tam selfiečko, chytne ten míč do jedné ruky a hnedka popisek, jo. Dneska čistý konto, slevovej kód na kopačky, najde to popisku.
2: Já koukám, že mu je 40 jo, let, takže je vlastně no. Jako, on už by mohl mít teďka hezký důchodek, že jo.
0: Takhle, Jasmin, má vyděláno.
2: Přesně.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné středeční ráno, je minuta po 8 a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Zpráva železnic varuje před nebezpečným chováním dětí a mladistvých na kolejích. S blížícími se prázdninami totiž přibývá případů, kdy hazardují se životem kvůli fotkám na sociální sítě. Jde hlavně o chůzi po traťových kolejích, přebíhání před jedoucími vlaky nebo lezení na vagony pod troleje s vysokým napětím. Drážní inspekce proto spouští novou preventivní kampaň. Chybějící údaje v evidenci sociálního zabezpečení mohou lidem výrazně zkomplikovat a protáhnout žádost o důchod. Podle České správy sociálního zabezpečení lidem v přehledech nejčastěji chybí záznamy o studiu, o odpracovaných letech v 90. letech nebo o době péče o dítě. Úřad proto doporučuje zkontrolovat si své konto s předstihem a chybějící dokumenty včas doložit. A pojďme také na sport. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi nevyšel přechod z antuky na trávu. Na turnaji v Londýně vypadl hned v prvním kole po třísetové bitvě se 37-letým Francouzem Adrianem Manarinem. 19-letý Čech sice dokázal první sadu vyhrát, další dvě ale ztratil v tiebreakcích. Na britské trávě se naopak dařilo Jiřímu Lehečkovi, který do druhého kola postoupil. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Vodácká sezóna jede naplno a do Českého Krumlova míří tisíce vodáků. Plavbu ale na jednom z úseků stále komplikuje rekonstrukce mostu na Plešivci. Vodáci tak musí lodě přenášet po vyznačeném koridoru na břehu. Dostávají se pak nebezpečně blízko k projíždějícím autům. Podle krumlovského starosty Alexandra Nográdyho by se ale od 19. června, tedy od pátku, mělo znovu normálně proplouvat. Dneska oblačno až polojasno, večer i zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21.
5: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezké ránečko.
10: Krásnou středu vám všem.
11: Snídaně šampionů.
10: Dneska máme jedno zajímavý výročí. Prozradím, že pětiletý. Tak s náma zůstaňte, dozvíte se, co to za výročí je a týká se nás všech.
9: No tak počkejme na to. Miles Smith Stargazing zkrátí čekání. 8.04, hezké ráno z Hit Radio.
12: Hit Radio Faktor.

0: Charles Smith, dobré ránko.
1: Kdy jste naposledy stáli ve frontě proto, abyste si mohli zavolat? Já tipuju, že dávno a že někdo třeba vůbec nikdy. My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka. Poslední stála v Hlubini na Příbramsku a tím, že se odstranila, tak vlastně skončila celá ta éra jedna.
0: Počkej,
1: a už je to 5 let.
0: To není možný, 5 let. Já si pamatuju, a možná i vy, kdo posloucháte, jak bylo spousta článků a videí z toho, jak se právě ta poslední budka odstraňovala. 5 let není možný. Já bych řekl, že to je třeba 2 roky, takže 5.
1: Takže 5 a úplně jsem si jako zaspomínala, jak mě ty budky vždycky děsily. Tak to sluchátko, na který chmatal každej, jo. Já se ho bála prostě vzít do ruky, nebo stihnout všechno říct včas, že jo.
0: Občas byly ty sluchátka opálený od zapalovače, to si pamatujeme. Ono i ten číselní taky nebo občas nevypadal úplně jako v Oaklandu. Ale teda za mě byly budky super, jo. Byly třeba dobrý, když jste se potřebovali schovat před deštěm. To bylo fajn, jo. Taky se v ní dalo milovat. Akorát bylo blbý, že bylo vidět na nohy. Jo. Taky se z ní volalo, to jsme tady nakousli na linku bezpečí.
2: No, to se volalo samozřejmě. Děti měly takový zlozvyk, protože to byla linka zadarmo, tak se tam samozřejmě dělali taky ty falešní hovory. To úplně samozřejmě na to nespomínám rád, ale možná každý, kdo byl dítě, tak aspoň jednou to prostě udělal. Takže za to se samozřejmě stydíme takhle zpětně 25 let zpátky, ale co se dá dělat.
0: Pojďme se takhle přiznat veřejně, kdo to udělal, ať zvedne ruku tady ve studiu.
1: Jo, tak kluci jste super.
2: Jasmin
0: nás tady praskla. No, a taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
2: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
0: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo vohořelý, jo.
2: Nebo slepený.
1: Tak vy, naši posluchači, máte nějaký historky z telefonní budky?
0: Já si pamatuju, tam byly přece ty karty vlastně, ne? Ty dobíjecí karty.
2: Dobíjecí kartu jsi to tam vlastně dal, vypadalo to jak kreditní karta a tam si měl takzvaný jednotky. No. A když ti došly, no, tak si prostě skončil. A to myslím se ale následovalo až po tom, co se tam házeli drobásky, nebo jestli to bylo kombinovaný, to teď už nevím.
0: Já se vám musím přiznat, jo. Já jsem věřil hrozný kravině, že prý, když se dali ty telefonní karty do lednice do mrazáku, tak se tam ty jednotky dobily.
2: To jsme zkoušeli já... tak.
0: Počkej, takže to byl takový hoax tenkrát, jako.
2: Přesně tak.
0: Aha, no nic, tak.
2: Nefungovalo to.
0: Vy, kdo nás posloucháte, možná jsme otevřeli spoustu vzpomínek ve vašich hlavách, tak jakou speciální vzpomínku máte na telefonní budkovi? Komu jste z ní volali? Co jste v ní zažili? Koho jste v ní splodili, chceme vědět všechno. Pošlete nám to na WhatsApp jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. Budeme za to moc rádi a za malou chvíli se k tomu vrátíme. Teď Nickelback.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, minutu po čtvrt na devět, tohle je Hit Radio. Dobré ráno. Jasmin objevila extrémně zajímavou a vlastně až trošku strašidelnou věc, protože už je to 5 let zpátky, co v České republice zmizela poslední telefonní budka. Tak řešíme telefonní budky. Jakou speciální vzpomínku máte právě na telefonní budky vy?
1: Hanka píše, krásné ráno přeji všem, já jsem dělala uklízečku telefonních budek a teda hrůza, špína, nepořádek každý den, ale dalo se to zvládnout. Vaše posluchačka Hanka, jste boží, děkujeme
0: a ty jsi boží. Děkujeme. Veronika píše, ahoj, jeli jsme se základní školou na druhém stupni na výlet, začal strašný slivák. Kolik se vejde do telefonní budky puberťáků učitelé žasly? Krásný den, Veronika.
1: Klárka ještě, dobrý den, u nás před bytovým domem stála telefonní budka. My děti jsme měli její telefonní číslo. Když se setmělo, volali jsme do ní i z domova, když někdo šel kolem a čekali, až to zvedne a pak ho strašili.
0: To je vlastně pravda, u nás na sídlišti, když jsme tenkrát bydleli, tak byla budka a pořád tam někdo volal, jo. Ono to bylo strašně nahlas, furt tam někdo volal a přišlo mi, že to byl přesně někdo, kdo seděl v tom křoví a čekal a strašil kolem jdoucí.
1: A tak to je jako hororový, že jo, představa, že je večer, teďka nikde nikdo, jenom ty seš v dálce, přicházíš k té budce, jdeš okolo ní a teďka to tam drnčí, že jo, v
0: té tmě. Teď je to sídliště, že jo, no jo. Taky od vás dorazila spousta hlasovek, pojďme na tu od Tomáše.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky dobrý vzpomínky na tyhle ty telefonní budky. Když byly ještě korunový, tak tam byly ty seznamy, že jo, jakoby zlatý stránky. Jo, ale to byl ten klasický telefonní seznam, pak z toho udělali zlatý stránky. No a do toho jsme vždycky koukli, někoho jsme si tam vylosovali, vrazili jsme tam korunu, zavolali jsme někomu a bylo to třeba, dobrý den, tady Česká pošta. Máte tušku a papír a ty lidi, jo, máme. Tak si pište. A oni, no, dobře, jdeme psát, ale v sobotu, oni psali v sobotu, a v neděli bude tma jak v prr. No a takovýhle prostě různý srandičky. Tak zatím, čau.
0: To je skvělý. Tomáš se vrně bavil. Tak máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj, tady Lucie. Já jsem 92, takže za mě všechny ty budky byly průhledný, že moc plodit se v tom nedalo, jedině večer, nebo všechny tyhle ty služby se musely provádět prostě večer, aby tam nebylo vidět. Ale vždycky jsme volali na ty linky zadarmo, takový ty, co začínaly 800 něco, tak to byla největší naše zábava samozřejmě. Mobily jsme neměli, jo. Ale bylo to úplně skvělý. Tak se mějte, ahoj.
1: To s tou průhledností byl i můj point tady mimo éter, že vlastně asi taky pamatuju jenom průhledný, takže...
0: No takhle, ono jich bylo asi víc druhů, jo. Bylo potřeba najít tu, která měla polepený boky.
1: Pane bože, to...
0: Ale říkám, nohy prostě byly vidět, to bylo blbý, no.
1: Měli jsme tu ještě super zprávu od Indry. Mm-hmm. Dobré ráno, tak jednu hezkou historku mám. Je to už 30 let, co jsme byli na vandru v Doxech. Jedna kamarádka šla zavolat domů, že je v pořádku a td. Hodila tam 5 korun a když dovolala a potvrdila sluchátko, tak ten bůr vypadl. Hned nás napadlo zavolat na horkou linku 0609, zavolej nám do klubu. Poslouchali jsme 27 příběhy od slečen a když jsme sluchátko pověsili, bůr zas vypad. Asi kouzelná 5 koruna.
0: Počkej, za 5 kačku se dovolat na horkou linku, jo. To bylo třeba tak na jednu pikovteřinu.
1: No, a ne 27 minut příběhy odslečen. Wow.
0: Kouzelná budka. Enrique Iglesias na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Enrique Iglesias a Nadia. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 8.23 na Hit Rádiu. Na co se těšit za malou chvíli, tak kromě toho, že přidáme dopravu pro vás, kdo nás ladíte na silnicích, tak přihodíme i další parádní muziku. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, no a zvládneme i Sunrise Avenue Hollywood Hills tady na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Pracujte s těmi, kterým se daří.
10: Pracujte s těmi, kteří rostou.
9: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
10: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
9: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
10: Více na www.pracevgpn.cz.
11: Leze, leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
12: Sunex.
11: Sunex.
12: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
13: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
15: Trenírkárna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
15: Trenírkárna.cz.
17: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
18: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
17: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
18: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
19: Prior je tady totiž pro vás.
20: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor, v Českých Budějovicích na Strakonické. Řeší se tam nehoda osobního a nákladního auta. A opatrně taky na Rudolfovské třídě, kde se propadla vozovka.
21: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
22: Hit Radio Faktor.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Now this is not the

0: Tohle je parádní letní song Sunrise Avenue Hollywood Hills na Hit Radio. 8.35, ale to už se k nám taky konečně pomalu vrací. Je tady s námi Filip a ten má další ranní update.
1: Ranní update.
2: V Americe vznikla nová internetová seznamka s názvem Mouse Mingle, která je určená výhradně pro milovníky pohádek od Disneyho. Zakladatel webu tvrdí, že pro skalní fanoušky je těžké najít partnera, který by sdílel jejich vášeň pro zábavní parky a animované filmy. Portál uspojil tisíce párů, které jako ideální první rande volí výlet do Disneylandu. Švédská studentka našla na sociálních sítích dívku z Irska, která vypadá jako její jednovaječné dvojče. Dívky přitom nejsou vůbec příbuzné a narodily se v naprosto jiných zemích. Když se obě studentky poprvé osobně setkaly v Dublinu, jejich podoba šokovala i samotné rodiče. Vědci tvrdí, že každý člověk má na světě v průměru 7 genetických dvojníků. No a americká umělkyně Laurie Anderson uspořádala na Times Square v New Yorku unikátní koncert určený výhradně pro pejsky. Hudební vystoupení bylo přenášeno na speciální frekvenci, kterou lidské ucho vůbec nedokáže zachytit. Na neobvyklou kulturní akci dorazily stovky majitelů se svými čtyřnohými mazlíčky. Podle chovatelů zvířata na tóny reagovala velmi klidně.
3: Tak to bych z pozice hudebnice taky mohla začít dělat koncert pro psy, ježiš, na tom člověk zarobí, podle mě teda.
4: Mně se teda povedlo sehnat záznam z toho koncertu. Psi nás milují, lidé už začali natahovat ruku, že nás přeladí. Doufám, že jste si to užili, pesani. Kauma, lambáda, byla by škoda odladit jinam. Tohle je taky za mě jeden z nejletnějších hitů, které kdy v historii vznikly. Připomínáme, že to je srdcovka a ty si můžete dát Sirkou Pelnářem mezi 12. a 13. jejich dohromady 5 plus jednu vaši. Tak pojďme si to společně užít. Kauma, Lambáda a středeční Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme fantastické ráno.

0: náma Lambáda 8.40. Ladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno. Eva Farná. Ještě se k tomu vrátíme, ano, Eva Farná má za sebou hat-trick. Třetí a poslední koncert v Edenu skončil včera a pokud se nepletu, někdo tady ve studiu byl na tom koncertě dvakrát. Co Jasmin, jaký to bylo po druhý? Bylo tam něco jiného, novýho oproti tomu prvnímu koncertu?
1: Byla jsem na prvním a na třetím a na ten třetí jsem kvůli zase svýmu koncertu přišla o hodinu později, takže nemůžu soudit začátek, nestihla jsem to od začátku, ale bylo tam jiný to, že tam samozřejmě byli třeba jiný hosti, jo, že na prvním byla Ester Ledecká, na druhým byl Ben Kristoval, na třetím byl Jakub Štáfek a takhle na nějaký songy, že se střídali hosti. Byla tam poprvé Kateřina Marie Tichá třeba, jasně, s Mirajem taky. Takže byly tam nějaký novinky, ale jinak samozřejmě ta show jakoby už byla stejná. Co mě trošku mrzelo, ale vlastně to strašně chápu, že já jsem se na prvním Edenu strašně smála nějakým věcem, nějakým vtipům. Mm-hmm. A když jsem tam byla po druhý, tak ty vtipy zazněly znovu, takže mi došlo, že to jsou plánovaný vtipy. Ale ono, když něco funguje, tak to prostě dáš znova, to je jako jasný.
0: Jasně, to je jak tady u nás takže... rádu. Podívej se na mě. Přesně. Já to opakuju furt dokola a funguje to, jo. Ale já jsem teda nebyl ani na jednom koncertu, trochu mě to mrzí. Ale včera jsem vlastně na něm trochu byl, protože sedím doma v obyváku, vytrali jsme otevřený balkonovky. A moje mi říká, ty slyšíš to, jak to tady nějak jako duní? Já říkám, to není možný, teď Eden je od nás 4 kilometry, jo? A normálně najednou z ničeho já jsem se zaposlouchal a slyším. A ty basy, ne? Hlavně jako basy. 4 kilometry vzdušnou čarou, tak jsem vylez na balkon a tak jsem si zpíval...
1: To mi přijde zvláštní, protože my, když jsme pozdě teda přicházeli do toho Edenu, tak jsme stáli přímo před Edenem a bylo úplný ticho, strašně dlouho a neslyšeli jsme nic, takže tohle mě jako překvapuje. Nicméně, stáli lidi před Edenem, který se tam nedostali, neměli lístky, ale vychutnávali si to i před tím Edenem a jako bylo to znovu skvělý.
0: No takhle možná tip pro vás, já už jsem to teda taky udělal, tak na vás, kdo se nedostalo, nebo kdo jste třeba neměl čas vyrazit na tenhle koncert, tak samozřejmě sociální sítě, YouTube, všechno to funguje. Záznamy z koncertu snad ze všech možných úhlů, takže pokud se vám nebude líbit tenhle úhel, můžete si najít další video.
1: Funguje, ale zas má člověk FOMO. Vím, že spousta kamarádek byla strašně smutných, že to vidí na tom internetu a jsou z toho úplně hotoví a nemohli tam.
0: Chceme to vysvětlit. Fear of missing out.
1: Že vám něco unikne, máte z toho strach. Nebyli jste tam, jste z toho smutní.
0: Tak jestli z toho strach nemáte, tak na YouTube najdete koncert ze všech možných úhlů. U nás tady na Hit Rádiu za chvíli najdete další skvělý hity Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: The Boy Does Nothing. Aleš Eriksen na Hitrádiu v 8.52. A my doufáme, že ti naši kluci budou zítra na hřišti dělat všechno, protože už zítra hrajeme na mistrovství světa ve fotbale proti JARu, Jihoafrická republika. Prý jsme papíroví favoriti, ale víte jak.
1: My tady máme mezi sebou toho nejlepšího, kde o tom s náma může mluvit, protože je i komentátor zápasů Fíla, že jo?
2: Je to tak, jenom abych uvedl na pravou míru, já nekomentuji ty český zápasy, jasně, ale v televizi dělám jiný utkání. Každopádně mohli bychom ten JAR zkusit tak jako vyčistit, že jo, když už to mají v názvu. Hrajeme teda proti ním v 18 hodin, zítra je to klíčový zápas, ten první jsme prohráli totiž s Jižní Koreou.
0: Jak to vidíš ty, protože když se vsadíme ještě na zápas Španělsko-Kapverdy, tak tam nějaký blázen vsadil $1 000 000 na to, že Španělsko-Kapverdy smázne a ono to skončilo nerozhodně.
2: 0-0 to skončilo.
0: 0-0, takže je to takhle, je to za tebe jakožto za komentátora světový šampionát překvapení?
2: No, těch překvapení už tam bylo hodně, ale největší právě Španělsko-Kapverdy. Mm-hmm. Já bych si teda na tenhle zápas asi nevsadil, ale kdybych si měl vybrat a tipnout, já si myslím, že Češi vyhrajou 2-1, což by nám dávalo jako pěknou naději pro postup. A hlavně, kdo nemá rád stávání, tak tenhle zápas hrajeme v 18 hodin, ten poslední 25. s Mexikem ve 3 ráno, takže jestli chcete normální čas, teď je možná poslední šance zase na 20 let dopředu.
0: Takže zítra skvělá příležitost, takže Filip říká 2-0. Kolik myslí Jasmin? Já nemám, takhle, já tomu nerozumím.
1: Jasmin
0: já
1: nemám, nemyslí, nemám Jasmin fotbal vůbec jako nezvládá.
2: Já jsem říkal 2-1, myslím, ale.
1: No, 2-1.
2: To je jedno, je to výhra.
1: Tak já jsem
0: říkám,
1: s Fílou.
0: Já ten fotbal nějak nevnímám. Takže zítra Česká republika a JAR. Teď Two Colors, Safrudo, Cynical, Hit Radio 8.54. Dobré ránko. I

0: Tak čím jiným zakončit středeční snídaní šampionu na Hit Radio než tímhle Cynical, Two Colors, Suffer Duo, Chris de Serendi, a my se opravdu už jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9, tak doufáme, že budete na značkách taky a že si to společně užijeme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Teď už vám přejeme hezký den, užijte si další muziku po 9 a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pojďme se podívat, co se aktuálně děje na silnicích. Silnice 147 u Týna nad Vltavou, pozor na dopravní nehodu, havárie koloběžkáře na místě složky IZS. Zpozorněte taky na Táborsku mezi obcemi Jistebnice a Smrkov, i tam je vážná dopravní nehoda. A do třetice České Budějovice Husova třída naproti výstavišti, střet nákladňáků a osobáku. Jezděte opatrně, šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
4: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
5: 18. června na Českobudějovickém výstavišti proběhne dobrodružství s technikou. Víc nám řekne Šárka Kučerová z Jihočeské hospodářské komory, která akci už po 10. pořádá.
6: Návštěvníky čeká opět více než 300 interaktivních exponátů, a to od robotiky, virtuální reality, 3D tisku, CNC strojů. Bude k vidění také chytrá domácnost nebo kybernetická bezpečnost. Nebudou chybět ani tradiční řemesla, chemické pokusy či první pomoc. Velkým lákadlem určitě budou roboti, robotické ruce, svařovací simulátory, modely bagrů, interaktivní ukázky z oblasti železnice, elektrotechniky a výroby. No a protože je to právě 10. jubilejní ročník, tak je opět připravený pestrý doprovodný program, kde si budou návštěvníci moci vyzkoušet science show a nebo také magic show s Radkem Bakalářem, a máme připravenou skvělou soutěž o hodnotné ceny.
5: Děkujeme a budeme se těšit. Všechny informace najdete na webu dobrodružstvistechnikou.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Novou koncepcí armády by se měla dnes za účasti prezidenta Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel má dorazit na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Rozjel se boj o ochranu vody v nádrži Lipno. Spolek Lipensko pro život požaduje, aby Jihočeský kraj, obce i další instituce začaly řešit skutečné příčiny zhoršování kvality vody a také, aby lépe informovali veřejnost, že voda může být nebezpečná pro zvířata. V nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Hlavním důvodem je fosfor, který se tam dostává z nekvalitních čističek i přímo z objektů v okolí. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech, které mají zefektivnit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území Evropské unie.
2: Fotbalový servis.
7: Lionel Messi přepisoval historii. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3-0. A jejich kapitán Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj dvoustý zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 gólů.
8: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
3: Tento týden mají do Česka dorazit tropy, ale dneska ještě velmi příjemné počasí. Na jihu Čech polojasno až oblačno, během dne sem tam nějaká ta přeháňka nebo občasný déšť a teploty v hodnotách 23 až 26.
2: Hit Radio Faktor.
3: S vámi Matyáš, popravdě málem jsem to nestihl, protože dneska se v Budějovicích dost popojíždělo, stálo to skoro všude, ale jsem tady. A dneska se spolu vrátíme třeba na včerejší koncert skupiny Lucie v Českých Budějovicích. Ono se tam odehrálo něco, co všechny dojalo a tekly slzy. Tak se k tomu vrátíme, počkejte si na to. Jinak přeju krásné dopoledne a posílám hity právě teď. Justin Timberlake.

Skoro čtvrt na 10, Hit Radio Faktor a Dua Lipa, Houdini. Středeční dopoledne je tady a jestli dneska speciálně někoho pozdravit, tak jsou to určitě popeláři. Hrdinové každodenního života mají dneska svůj světový den a ruku na srdce, hlavně vy pánové, kdo z vás chtěl být jako malý kluk popelářem, co? To byl sen asi snad každého malého kluka. Já si vzpomínám, že když byl můj syn malej a přijeli před barák popeláři, tak jsme na ně museli koukat z okna, dokud neodjedou. I přesto si myslím, že práce popeláře je nesmírně důležitá a často přehlížená. Tak vás chci, pánové, pozdravit. Děkujeme za vaši tvrdou práci a nasazení a ať máte vždycky dost sil a pozitivní náladu. A pojďme si zaspívat. Asi ten nejznámější popelářský hit. Tak ještě jednou zdravíme všechny jihočeské popeláře. Tak to by stačilo a zpátky do práce. Poetika a zkouším žít právě teď.

0: hrát ty největší letní hity, tak tohle byla v podstatě taková malá pozvánka. 9.24. Je středa, takže musím taky připomenout, že večer se budeme těšit na vaše hudební přání. Stačí vyplnit formulář na našem webu a my vám zahrajeme to, o co si zažádáte. A nebo jednoduše zavolejte do našeho studia. Tak co to dneska bude? Na co máte chuť? Který hit vám udělá radost? Co třeba ta nová fotbalová pecka od Shakiry, co? A nebo něco energického třeba od Linkin Park? A nebo něco z 90. Necháme to na vás, písničky na přání v našem éteru startují večer v 18.00.
1: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol Aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze české Terno.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
9: Co si koupíš?
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
14: Záruční i pozáruční servis štýl.
13: Když chcete v budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
15: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
16: Housebrand Café per favore?
17: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
18: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
19: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
20: Zavratné mega slevy!
21: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
0: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
22: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Naladili jste si Hit Radio Faktor, máte dobrý vkus, Mark Ambor a Belong Together. V Českých Budějovicích začal týden v letňáku. Kdo by náhodou nevěděl, tak jsou to koncerty v letním kině Háječek. A včera program odstartovala legendární Lucie. Já jsem tam teda bohužel nebyl, kolegyně Jana Křížová ano. Říkala, že tam byla spousta lidí, naprosto skvělá atmosféra a jeden velmi emotivně napjatý moment. Asi vám neunikla informace o sobotní dopravní nehodě, kvůli které zemřel muž, když chtěl pomoci při jiné dopravní nehodě. Kapela Lucie to připomněla a věnovala mu píseň Dotknu se ohně. V tu chvíli se v Háječku rozsvítili zapalovače a husí kůži měl úplně každý, kdo tam byl. A teď pro Lukáše hrajeme my. Dotknu se ohně jen a jen pro něj.

0: 10:15 v našem éteru právě teď zpívala Miley Cyrus. Hezké dopoledne. Posloucháte Hit Radio Faktor a vy moc dobře víte, že vždycky pro vás máme něco navíc. Tento týden soutěžíme například o vstupenky na sobotní Jelenfest Třeboni. Velká hudební událost u nás na jihu Čech. A jak se zapojit? Úplně jednoduše. Stačí, když nám do komentáře na Facebooku nebo na Instagramu napíšete, jakou písničku od Jelenů máte úplně nejradši. Tak já třeba tuhle. Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít. A jak to máte vy? Dejte vědět ještě dnes, protože výherce vylosujeme už zítra ve čtvrtek 18. června.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava!
9: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
19: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
22: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimperk.
23: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
24: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
25: Matracezahubičku.cz.
26: Hit Radio Faktor.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Kometa, tedy Swims a Tonsenai. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, teď krátce před 10. hodinou, krásné dopoledne. V Českých Budějovicích na Husovce před výstavištěm by se měla došetřovat dopravní nehoda a informaci máme taky přímo od vás. Konkrétně se ozval Benny.
1: Ahoj faktoráci, chtěl bych nahlásit přívěz kamionu v Českém Krumlově a je to u odbočky k nemocnici. Jo. Dávejte si pozor, ať do toho nevletíte, je to tam odstavený, je to označený, ale je to blbě za přechodem, tak ať někoho nesrazíte. Šťastný dolet, mějte se, Benny.
0: Benny nám poslal hlasovku na náš WhatsApp, za což samozřejmě děkujeme a my vás všechny, kteří s námi tímto způsobem vysíláte, odměňujeme 2000 na pohonné hmoty. Tak i dneska odpoledne někdo z vás tuhle tu cenu získá, možná to bude Benny, uvidíme. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept, chytře vymyšleno pro život.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 10 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Národní ústav duševního zdraví podporuje zákaz mobilů na základních školách. O této možnosti se u nás mluví už delší dobu. Ústav podotýká, že nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím může vyvolat úzkosti a deprese, narušit spánek a celkově snížit životní spokojenost dětí. Písek má světový unikát. Na letišti se otevřelo středisko profesionálních pilotů dronů. Jde o světově první certifikované výcvikové středisko podle vojenských standardů. Výcvik tam budou absolvovat hlavně vojenští piloti dronů, ale i policisté anebo civilisté. Vybudování střediska a úpravy píseckého letiště stály zhruba 100 milionů korun. Startuje koupací sezóna a odborníci podotýkají, že bychom u vody neměli zapomínat na základní pravidla. Připomene nám je předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
14: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
13: Právě v tuto chvíli se můžou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. A ještě tenis. Český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety.
15: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Je třeba říct, že slunce dneska nebude mít hlavní roli, občas si totiž vezmou víc prostoru taky mraky, ale teploty nám míří k příjemným 23 až 26.
11: Hit Radio Faktor.
0: A pojďme si říct, že jsme poslední generace, která ví, jaký byl život před sociálními sítěmi. Tak si to připomeneme i hudebně. Je tady hit z poloviny 90. let, ale zajímavé je, že song Freed from Desire dostal druhý život, stal se z něj fotbalový megahit, globální stadionový fenomén. Takže 90. léta, gala právě teď.

Tenhle hit, to jsou emoce ve třech minutách. Ordinary. Máme 17. června a taky jste milovali tohleto období, když jste ještě chodili do školy. Známky už jsou uzavřený, teď už se jenom čeká na konec školního roku a já to vidím vlastně na svých dětech, který se v podstatě poflakujou. Buď jako třída jedou někam do kina nebo do divadla nebo jedou na výlet. Dcera byla v pondělí v Českém Krumlově a si

Syn jel se třídou do safari v Hluboké u Borovan a pak měli ještě přespávačku přímo ve škole. To se mu líbilo. Takže ve škole aktuálně pohoda, brzy prázdniny. No a teď budu mluvit asi za všechny rodiče. Milé děti, my víme, že se blíží léto, ale taky víme, že ve škole jíte jednou, maximálně dvakrát denně. Takže během prázdnin prosím nedělejte, že jste zvyklé jíst 4 až 5 chodů denně, jo? Používejte svůj školní žaludek, s pozdravem za všechny rodiče. Dáme si další hity, teď to tady roztočíme. Avicii a Levels, hezké dopoledne.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: chvilku Rosé, Bruno Mars nebo Imagine Dragons. No a ve Vimperku se chystá akce, o které se bude mluvit široko daleko. Open Air Festival jako součást oslav 25 let společnosti Rohde & Schwarz. V sobotu dopoledne nahlédnete tam, kam se běžný člověk nedostane. Do míst, kde vznikají technologie, co fungují po celém světě. A pak to celé vypukne. Pak se to začne lámat a začne pořádná zábava. Pozvánku přijala Leny, kapela Činasky, No Name nebo Slza a Hydradio Faktor bude u toho. A co víc, my pro vás máme 4 vstupenky, abyste mohli vyrazit buď jako celá parta, nebo celá rodina. A vstupenky budeme rozdávat dneska odpoledne po 15. hodině, tak rozhodně poslouchejte, třeba se na vás štěstí usměje.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Hluboká Folkfest. 2 dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
9: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rohde & Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
16: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
15: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Už 10.36, Rose a Bruno Mars. Kam vyrazit? Chtěli byste zažít obyčejný den na venkově, bez elektřiny, pračky a moderní techniky? Tak přijďte v sobotu do Hoslovického mlýna. Uvidíte, jak se pralo prádlo v neckách, jak se dělaly běžné domácí práce, tak, jak je znaly naše prababičky, a co všechno obnášel den paní mlynářky. A vůně čerstvě upečeného chleba z původní historické pece se postará o to, že se vám domů prostě chtít nebude. Sobota bude v Nové Bystřici patřit pohybu, který má smysl. V 17 hodin se v městském parku rozběhne jubilejní 10. ročník charitativního běhu Českou Kanadou. Na výběr jsou trasy 10,5 nebo 6,5 kilometru, takže si může vybrat každý. Od zkušených běžců až po ty, kteří si chtějí jen užít atmosféru a udělat dobrý skutek. A Prachatice lákají na myslivecké slavnosti. V sobotu tak zaplní velké náměstí lesní rohy, sokolníci, lovečtí psi i vůně zvěřinových specialit. Lákadlem bude i kulinářská show Markéty Hrubešové a taky ukázka dronů, které pomáhají chránit srnčata při sečí.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ray Dalton, Hit Radio Faktor a za chvilku ta, o které se aktuálně nejvíc mluví. Eva Farná. Na světě je ale taky nový díl podcastu Na jedné vlně s Várou Divišovou. Tentokrát jsme otevřeli téma, které dnes řešíte vy rodiče, ale taky školy a odborníci. Je to dětská agresivita. Hostem je Josef Toman, zakladatel spolku Men's Faktor a specialista na prevenci šikany. V rozhovoru popisuje třeba to, jak se změnilo prostředí, ve kterém děti vyrůstají a proč už problém nevzniká jen ve škole, ale často mnohem dřív a jinde. Celý díl najdete na YouTube nebo na webu hitradiofaktor.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
8: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
9: Sunex.
8: Sunex.
9: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
10: Koberce Tábor Měšice.
11: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
10: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
11: Dále kusové koberce i PVC.
10: Bytové doplňky, nábytek
11: a matrace pro váš zdravý spánek.
10: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
12: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSK. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idsk.info. IDSK. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
14: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
15: Na pohádkovém koberci?
16: Přímo do pohádky koberců.
15: Rodinná firma Koberce Strna Klišov?
16: To jsou kusové koberce z celého světa.
15: Metrážové koberce a běhouny?
16: Kvalitní PVC v rolích?
15: Či vinylové a plovoucí podlahy?
16: Odborné poradenství?
15: Profesionální podlahářství?
16: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
15: Více na koberce@strnad.cz.
16: Pro každého dobrá rada?
15: Podlahu vždy od Strnada.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
4: Bila. To dobré začíná u nás.
9: Hit Radio.
18: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor 1057, tohle byl Cyril, za chvilku Offenbach, ale teď je nejvyšší čas věnovat se taky vám, kteří nás ladíte za volantem. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dejte si pozor na silnici 167 u obce Borová Lada na Prachaticku. Jsou tam dvě havarovaná vozidla a informaci máme taky přímo od vás.
1: Ahoj faktoráci, kdo jedete do Třeboně směrem od Budějovic nebo z Lišova, tak je tady kolona strašná, už jsme se 8 minut nepohli, takže předpokládám, že to nebude klasická kolona na kruháč, tak bych to radila před bestem zjít doprava přes vesnice a do Mandína, ušetříte si čas i nervy. Díky, čau.
0: Asi tam bude pravděpodobně dopravní nehoda, ale jestli znáte informace, podrobnosti, tak budeme rádi, když nám je zavoláte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
3: 18. června na českobudějovickém výstavišti proběhne dobrodružství s technikou. Víc nám řekne Šárka Kučerová z Jihočeské hospodářské komory, která akci už po desáté pořádá.
4: Návštěvníky čeká opět více než 300 interaktivních exponátů, a to od robotiky, virtuální reality, 3D tisku, CNC strojů, bude k vidění také chytrá domácnost nebo kybernetická bezpečnost. Nebudou chybět ani tradiční řemesla, chemické pokusy či první pomoc. Velkým lákadlem určitě budou roboti, robotické ruce, svařovací simulátory, modely bagrů, interaktivní ukázky z oblasti železnice, elektrotechniky a výroby. No a protože je to právě 10. jubilejní ročník, tak je opět připravený pestrý doprovodný program, kde si budou návštěvníci moci vyzkoušet science show a nebo také magic show s Radkem Bakalářem, a máme připravenou skvělou soutěž o hodnotné ceny.
3: Děkujeme a budeme se těšit. Všechny informace najdete na webu dobrodružstvistechnikou.cz.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analytiků měly klesat i v příštích dnech. Rozjel se boj o ochranu vody v nádrži Lipno. Spolek Lipensko pro život požaduje, aby Jihočeský kraj, obce i další instituce začaly řešit skutečné příčiny zhoršování kvality vody a také, aby lépe informovali veřejnost, že voda může být nebezpečná pro zvířata. V nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Hlavním důvodem je fosfor, který se tam dostává z nekvalitních čističek i přímo z objektů v okolí. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
9: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Na jihu Čech aktuálně polojasno, ale dneska myslete i na plán B, a to je deštník. Je totiž možný, že místy zaprší, jinak teplota dneska lehce nad 20.
6: Hit Radio Faktor.
0: A to se podržte, přesně před 50 lety měl premiéru film Marečku, podejte mi pero.
10: Já se jmenuji Kroupa a jsem tady mistrem.
11: Jo, jmenuji se Kroupa, či jsem tady čmajstru.
10: Hujer, jděte si po svých.
11: Hujer, mete lesku blesku.
0: 50 let a pořád ty hlášky známe a používáme, to je neuvěřitelný. Hezké dopoledne, další hity jsou tady.

Banners. Ve středu dopoledne s vámi Hydrádio Faktor, aktuální čas 11 hodin 10 minut. Fotbalové mistrovství světa pokračuje, možná si říkáte, že už jsme dlouho nehráli, tak to se změní. Češi zítra nastoupí proti Jihoafrické republice a jsme prý papíroví favoriti. Ale víte co? V pondělí vsadil jeden blázen skoro milion dolarů na to, že Španělsko smázne Kapverdy. A víte, co se stalo? Zápas skončil bez branek 0-0, což absolutně nikdo nečekal. Tohle byl vlastně souboj Davida a Goliáše a nakonec z toho byl bod pro fotbalového trpaslíka. Takže možné je úplně všechno. Mimochodem, hvězdou toho utkání se stal brankář Kapverd Vozinha, nevím, jestli jste to sledovali. Jsou toho i plné sociální sítě. To, co předváděl v bráně, ty zákroky, to bylo něco neskutečného. A on se díky tomu stal přes noc absolutní celebritou. Ještě před zápasem měl na Instagramu nějakých 50 tisíc sledujících. Po zápase, po tom famózním výkonu, překonal hranici 5 milionů fanoušků. Takže začínal na 50 tisících, po zápase 5 milionů a teď má nějakých 7, skoro 8 milionů fanoušků sledujících. To je neuvěřitelný. On se ze dne na den stal obrovskou hvězdou. A pokud fotbal přináší takové momenty, tak si myslím, že to opravdu stojí za to. Uvidíme, co se ještě dočkáme. Vy se teď dočkáte dalších hitů. Skupina Coldplay. Oh.

0: Shape of You, a tohle byl Ed Sheeran na Hitrádiu Faktor. Na silnicích to dneska zase žije a my jsme u toho s vámi. Hitrádiu Faktor má pro vás ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Kolony, nehody, uzavírky, ale i místa, kde to překvapivě jede hladce. Dopravní hlídka Hitrádia Faktor hlásí vše, co se děje. Jste vlastně naše oči v terénu, my vám za to děkujeme. Stačí napsat nebo namluvit hlasovku na náš rádiový WhatsApp s číslem 724-883-596. A pozor, za vaše hlášení může přijít i odměna v podobě plné nádrže. Třeba včera se radoval posluchač Pavel.
1: Ano.
2: Jana Křížová, Hitrádio Faktor, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj Pavle, ty určitě víš, proč ti volám, viď?
1: Že by kvůli plný nádrži.
2: Chtěl by si nebo ne?
1: Chtěl.
2: Tak ti volám kvůli plný nádrži.
1: Je, ty jsi hotá, Janí, děkuju moc krát.
2: No já děkuju tobě za to, že vysíláš s námi, protože si nám třeba upřesňoval dopravní nehodu u Temelína a to jsou informace prostě, které já nezjistím bez posluchačů, takže super.
1: No nemáš vůbec za co, rád jsem pomohl ostatním.
2: Tak jo, my jsme ti taky pomohli, pošleme ti 2000 a ať se ti dobře jezdí.
1: Je, super, děkuju.
0: Samozřejmě i dneska pro vás máme 2000 na plnou nádrž, tak hlídkujte s námi.
3: Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
8: Záruční i pozáruční servis štýl.
7: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
9: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
10: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
9: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Raduza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
15: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
17: Ekokom.
18: Transport Klima. To je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
19: Transport Klima. Více než 30 let na trhu.
20: Transport Klima.
21: Autorizovaný servis Carrier.
22: Transport Klima. Rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
23: Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
24: XXL Výprodej v online shop.cz.
25: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
26: www.onlineshop.cz.
27: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
28: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
29: Tak to je teda bomba!
30: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
31: www.elvaprofi.cz.
30: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
32: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
33: My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
34: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
35: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
34: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady s Příbrami třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
35: Nebo slepený.
32: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
36: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Vesele a pozitivně, a tak to máme u nás na Hydrádiu Faktor rádi. Miles Smith. Dneska je to přesně 5 let, co byla v Hlubini na Příbramsku odstraněna poslední telefonní budka v České republice. Tak kdo z vás si pamatuje ten zvuk, když mince propadla dovnitř? Nebo ten specifický plastový zápach sluchátka, které před vámi drželo v ruce asi 100 cizích lidí? Asi nikdo z dnešní generace si nedokáže představit, že jsme museli vyjít ven, na sídlišti, najít budku, vystát si frontu, než na nás přišla řada, hodit drobný a během pár vteřin říct všechno, co jsme potřebovali, dokud nedojde kredit. Tak pojďme teď zavzpomínat na dobu, kdy jsme ještě telefonovali z telefonních budek. Tady je hit z roku 2000.

0: už podle toho hlasu poznáte, že tohle byl Linkin Park. Pokud se vám blíží obědová pauza a budete během ní projíždět sociální sítě, tak se nezapomeňte zastavit taky na našem instagramovém profilu. Ve storíčku totiž pokračuje souboj o největší fotbalovou legendu a jste to právě vy, kdo rozhodne o vítězi. My vám po 12. hodině zahrajeme hudební legendy, máme pro vás středeční srdcovky, ale to už bude v režii Jirky Pelnáře. Tak hezký zbytek dne a zítra v 9 zase ahoj!
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
9: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzavek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Tak z drinky animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
17: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Uni Hobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
18: Uni Hobby.
17: Rozumíme českým kutilům.
19: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
13: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
18: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
13: Každá prsa správně oblečeme.
18: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
20: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
21: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
22: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pošlím.

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ještě chvilku vás může zdržet nehoda v Českých Budějovicích. Velký pozor si dávejte na Husově třídě. Policie tam došetřuje střet osobního auta s nákladním. Projíždějte s opatrností. A vaše další dopravní info můžete dál volat k nám na číslo 800 800 101.
3: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
9: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. U vybraných tratí se objevují výrazné žluté cedule. Správa železnic tím spouští nové opatření. Jakou tedy mají funkci, popisuje její mluvčí Nela Frýbová.
15: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
2: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Česká republika, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Uvedl to dnes v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Teď se ještě podíváme k nám.
16: Nedaleko Písku se otevřelo nové středisko profesionálních pilotů dronů. Je poblíž letiště a jde o vůbec první certifikované výcvikové centrum podle vojenských standardů na světě. Náklady na vybudování byly přibližně 100 milionů korun. Výcvik bude primárně určený pro vojenské piloty a také pro složky IZS.
17: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
16: Na jihu Čech dnes budeme mít většinou oblačno. Počítat musíme s častějším deštěm nebo přeháňkami. Teploty dnes vystoupají mezi 22 a 25 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
18: Nádherné odpoledne přeju, nebo odpoledne začátek, odpoledne je 12 hodin, 2 minuty. Začínají nám naše oblíbené srdcovky, stejně tak jako každý všední den v pravé poledne. Přeju i dobrou chuť k obědu, já budu servírovat 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. My se dostaneme do roku 1989 a vlastně zároveň i 90, přesně v tomhle přelomu, tak britský duo Erasure vydalo další skvělej hit. Jmenuje se Hvězda a je určen dneska pro vás. Protože jste hvězdy, protože jste pořád v práci. Neválíte se doma. Srdcovka s číslem 1, pojďme si to užít.

0: Přelom 80. a 90. britští Erasure se srdcovkou číslo 1, hit star na Hit Rádiu ve 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď si dáme dvě srdcovky hned po sobě. Ta druhá, která bude následovat, ta je fantastická, protože tam uslyšíte všechny vaše oblíbené zpěváky a zpěvačky z 90. let. Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul. To je nádherný poselství, tak schválně, jestli rozeznáte jednotlivý interprety. No a srdcovka, kterou si dáme teď, tak to je od Rihanny a jmenuje se S&M, zkrátka SM. Což by klidně mohla být zkrátka pro sádlo máslo, že jo? tak to asi myslela, ne? Nebo samozřejmě by to teda mohla být zkrátka pro bičík a pouta. To už nechám na vás. Ale trošku mě to teda teď jako motivuje k tématu do dnešních srdcovek. Co kdybychom si, když je ta středa, udělali trošku pikantnější srdcovky? Co vy na to? Vzpomenete si, když jste byli malí, jestli za váma přišli vaši rodiče a řekli vám, pojď, musíme si promluvit, něco bych ti chtěl nebo chtěla vysvětlit, kolik vám bylo a jak na to šli. A schválně, jestli i vy, pokud už máte děti, jestli už vy jste měli takovouhle promluvu s vašima dětma, jo? Jak to dělají motýlci a tak. To by mě zajímalo. Dokážete si to vybavit a jak jste se tenkrát u toho cítili, jo? Když jste se o tom bavili s vašimi rodičima, anebo to třeba vůbec nikdy neproběhlo. Pojďme se takhle trošku jako vzdělat, pojďme zavzpomínat a když je to středa, tak jako kdy jindy. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně na Hit Radio a zároveň můžete jednak posílat zprávy, anebo posílat i hlasovky. No a my si tady dáme Rihannu a sádlo máslo z roku 2010.

0: Kdyby časopis Bravo z 90. uměl zpívat, tak přesně takhle zní. Poznali jste tam Scooter, Mr. President, Justin Timberlake tam zpívá, Squeezer, Backstreet Boys samozřejmě. Tohle jsou Bravo All Stars na Hit Radio. Srdcovka s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ano, opravdu tahle parta a vlastně tenhle hit tak vznikl jenom díky časopisu Bravo. Bravíčko, tak to byla naše modla v devadesátkách. Tam jsme se dozvěděli takových věcí. A samozřejmě, že všechny nás taky zajímala ta dvojstrana, to si určitě vybavíte, láska, sex a něžnosti. Že? Tam jsme opravdu nacházeli rady do našeho života. A přesně o tom dneska jsou i naše srdcovky. Ta rada do života. Kdy se o tom vaši rodiče začali s vámi bavit? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Mám tady spoustu zpráv a taky hlasovky, tak pojďme na to.
3: Ahoj, já moc zdravím do Hit Radia. No, u nás to rodiče tenkrát vyřešili úplně jednoduše. A místo toho, aby se s náma o tom pobavili, tak mě a bráchovi, protože já mám bráchu Bojče, koupili nám knížku, která se jmenovala Na co se ptají chlapci a na co se ptají děvčata. A řekli nám, že všechno důležité, na co se chceme zeptat, najdeme právě v téhle knížce, že se na to nemáme ptát jich, ale máme si to přečíst. Takže jsme se krásně s bráchou vzdělávali a do dnešního dne ji mám doma a musím se nad tím usmívat, když si na to vzpomenu.
0: To je krásný, děkuji za tuhle hlasovku. Jo, to bylo velmi šalomounské řešení. Trošku jiný, tak to měla Lucka, která píše, tak Jiříku, tohle téma jsem tady dnes nečekala. Ale musím se smát, protože jsem si vzpomněla na mýho taťku, který mi chtěl dát v 15 letech přednášku. A celý u toho zrudnul, spotil se a koktal tak, že nakonec musela přijít mamka a promluvit si o tom se mnou. Pamatuju si, jak jsme se smáli, ale dnes s odstupem času jsem na něj extrémně pyšná, že to chtěl zkusit opravdu sám. Bravo, krásný. No a co vy, vaše vzpomínky? Jaký to bylo? Kolik vám bylo, když se vaši začali s vámi bavit o intimnostech a chtěli vám říct, že to nakonec v té přírodě funguje jinak, než právě třeba u těch motýlků. Dejte vědět, 777-937-777. My si dáme trošku rocku a trošku funky music dohromady. Tohle je další skvělá parta, která vydala v roce 1998 hit Rocks, jmenuje se Primal Scream.

0: Pátá srdcovka je pro vás životem zkušenější a moudřejší ročníky. Rok 1981. Paul Young, Come Back and Stay. Pojď zpátky a zůstaň. Takhle zní 80. léta. Jo, to byla doba, kdy ještě hudebníci používali skutečný hudební nástroje, když dělali muziku. Paul Young, 12.25, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jdeme do finále dnešního tématu a to vlastně, jakým způsobem a v kolika letech jste se vy dozvěděli od svých rodičů, jak je to doopravdy s těma motýlkama a květinkama a tak podobně. Tak mám tady moc hezkou zprávu od Elišky, která píše: na piatě sedím a poslouchám rádio a čekám, co se všechno dozvím. Mám dítě ve školce a brzy mě to čeká, tak prosím o rady. Krásný. Tak pojďme na to. Třeba Týna píše: ahoj, tak se mnou to rodiče neřešili, spoléhali na mé starší sourozence a když náš nejmladší měl svoji první velkou lásku, tak jsem za ním přišla a na rovinu se ho jenom zeptala, jestli jsou rozumní a dávají si pozor, a odpověď byla: neboj, nebudeš podruhé babičkou. No a tím skončil tento rozhovor na téma motýlci a kytičky. zdraví Týna. Super. Ahoj Jirko, na toto téma, když jsem se o to začala zajímat, mi bylo sděleno mou maminkou. Moje máma se mnou o tom nebavila, tak já taky nebudu. A bylo, hotovo. Tak jsem se bavila se staršíma kamarádkama. Naštěstí mám zatím malé dcerky 6 a 8 let, zatím mi prochází, že miminko vzniká z čisté lásky, ale asi se tomuto tématu nevyhnu a oproti mé mamince tak chci být upřímná. V dnešní době je upřímnost a vědomost důležitá. Hezký den, Jana. A to je krásný. Tímhle bych to zavřel, protože to je takový jako poselství i pro vás. Pokud vás to jako brzy čeká, nenechávejte to na nějakou knížku. Opravdu, promluvte si o tom sami se svými dětmi, i když to asi nebude nic extra příjemného. Ale prostě na druhou stranu, je to, jak vidíte, něco, co si vaše děti třeba jednou za 20-30 let budou pamatovat, a to tak dobře, že o tom budou psát někomu do rádia. Za chviličku, srdcovka na přání. 777-937-777 je telefon číslo sem na WhatsApp do rádia. Napište mi, co byste chtěli slyšet, od koho. Pokud nevíte, jak se to píše, tak mi to klidně naspívejte přes hlasovku, já si to nějak domyslím a najdu. A dneska opět posílám k srdcovce na přání ještě dárek navíc, a to 4 lístky na fantastický hudební festival Vysočina Fest.
1: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
15: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
16: Byla. To dobré začíná u nás.
17: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory. Váš dobrý soused.
19: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
20: Do Englu v Kaplici.
19: Do Kaplice?
20: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
19: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
20: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.
6: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone v hudebním světě pořád tak trochu zelenáč, ale i tak se stihnul získat naše srdce. 12:38, posloucháte srdcovky na Hitradio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jdeme na srdcovku na přání, za kterou navíc ještě posílám také i 4 lístky na Vysočina Fest, což je největší multižánrový hudební festival na Vysočině. Když koukám do line-upu, tak vás to bude bavit. Věci, které znáte i z našeho vysílání, například Divoký Bill, Lucie, Miraj, Valda Gang, ty úplně ne, ale třeba v srdcovce někdy zazní. Jsou tam další, jsou tam samozřejmě Činasky. Je tam to opravdu strašně moc. Během pár dní tak si užijete opravdu jako nádherný festival, a to díky Hitrádiu úplně zadarmo. Je to na začátku července. To znamená, kdo pojede na Vysočina Fest? Bude to Alča, která mi píše: ahoj, nechceš zahrát něco od Backstreet Boys z jejich začátku? Jsem dítě 80. a 90. let a vyrostla jsem na nich. No to já říkám Backstreet Boys? Vždycky. A když už teda něco z jejich začátku, tak si dáme první single, který vydali v Americe v roce 1996 a díky kterému získali nejen v Americe, ale po celém světě obrovskou popularitu a vyšplhali se na nejvyšší příčky všech možných světových hitparád. Tady je rok 96.

0: DNA, tedy DNA. V DNA Hitradia tak máme jenom hity. Hity, které vám dělají radost. Před chviličkou taky Backstreet Boys, který byli dneska jako srdcovka na přání. Dneska to vyšlo Alče, zítra to třeba vyjde vám. A to opět na čísle 777-937-777. V srdcovkách, tedy v pravé poledne na Hitradiu. I zítra srdcovka na přání bude ještě navíc okořeněná 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. A pokud náhodou byste chtěli slyšet váš single na přání, tak už dneska, protože je středa, tak můžete mezi 18. a 21. hodinou tady na Hitradiu máme hity na přání, takže na webu hitradio.cz už teď můžete vyplnit formulář, co byste chtěli nechat zahrát, komu a taky dokonce kdy. To všechno tam najdete. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby ještě například Huntrix, tak buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Plavky.
3: Plavky.
2: Plavky.
4: Plavky.
2: Plavky.
4: Plavky.
5: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
6: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol Aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze české Terno.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
8: Ecocom. Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
10: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
10: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
11: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
12: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
11: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady s Příbrami třeba a chtěl snajít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
12: Nebo slepený.
9: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hodina srdcovek dneska končí stejně taky jako středeční poledne. Blíží se 13. hodina, s ní taky nejnovější zprávy a samozřejmě aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dva osobáky se srazily na Prachaticku. Pozor si dávejte v obci Borová Lada. No a pozor taky v Českých Budějovicích, kde vás teď může zdržet nehoda ve Větrné ulici. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Další dopravní info volejte k nám na 800 800101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Stavebniny Dek přináší megaakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Aktuální letní počasí už láká k vodě rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
13: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
12: Což tedy znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Do jednodenní výstražné stávky veřejnoprávních médií se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví také ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic obou médií. Neohrozí ale klíčové funkce veřejné služby. Podrobnější informace sdělí pořadatelé v den protestu. Naši fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty, a to ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Koubka v dějišti čtvrtečního duelu zamračená obloha a deštivé počasí. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Lidé ve Volarech volají po referendu. Stejně jako zástupcům opozice se jim nelíbí projekt obchvatu města. Kritizují zejména rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle odpůrců stavby přivede do města víc těžké dopravy. Nicméně podle vedení města rozšíření silnice dopravu příliš neovlivní.
14: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
1: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou oblačno. Dorazit k nám na jih Čech mají taky občasné dešťové přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minutky po jedné hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Děláte ve školství? Máte občas nervy na pochodu ze školáků? Nejste sami. Mám pro vás tip, který vám trochu schladí hlavu. Je to z Brusonový seriál a mluví učitelům z duše. Dokonce některé scény tak si pouštějí někteří učitelé dokonce i ve zpomaleném záběru anebo několikrát po sobě. O co přesně jde, vám řeknu už za 10 minut a pokud opravdu děláte ve školství, tak si tohle nesmíte nechat ujít. Do té doby Pitbull nebo Miley Cyrus.
2: Hit Radio Faktor.

Hozier na Hitrádiu ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hitrádio a já si říkám, pracujete ve školství? Ano, a měli jste někdy, jak se říká, 100 chutí jí nějakému studentovi za jeho chování vůči vám prostě hvízdnout? Jo? Jedna správně trefená dlaně na tvář, která by všechno vyřešila? Prolítlo vám to někdy hlavou? Tak to nikdy neříkejte nahlas, jo? Víte, jak to dneska je? Pozor na to, jo? Ale asi se jako nemůžeme divit, že zbrusunový seriál na Netflixu o učiteli, co tyhle zábrany nemá, tak má takovej celosvětový úspěch. Je to korejský Igor Hnízdo. Jo, je to korejský seriál, ale to vůbec jako ničemu nevadí, naopak. Myslím si, že to bude mít podobný úspěch jako třeba Hra na oliheň. A myslím si, že i spousta učitelů po celém světě si tu první scénku, kdy tenhle Igor Hnízdo srovná jednoho studenta, co šikanuje ostatní ve třídě, pouštěli i několikrát po sobě a možná i zpomaleně. Ten seriál se jmenuje Teach a Lesson, tedy My tě naučíme. A v tomhle případě je to slušnému chování. Ano, uznávám, že v dnešní době a vlastně i obecně je to seriál hodně na hraně, možná vlastně až za hranou, ale ono i tak trošku ukazuje tu druhou stránku mince, že u někoho opravdu prostě platí, že na hrubý pytel hrubá záplata. Měli jste jako děti ve škole podobnou zkušenost s nějakým menším fyzickým trestem? To mě zajímá. 777-937-777 je telefon číslo sem ke mně do studia. Pošlete zprávu na WhatsApp, pošlete hlasovku a já vám posílám Evu Farnou.

0: Metr Games na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tak jsem mluvil o novém korejském seriálu My vás naučíme, který je ze školního prostředí a je prostě o tom, že jsou učitelé, kteří nemají zábrany a snaží se naučit rozmazlené děti slušnému chování stylem, který my známe z obecné školy. A na WhatsApp Hit Radio, tak mi píšete vaše vzpomínky z vaší školní docházky, nebo respektive z vašeho dětství, a vypadá to, že jsme opravdu jako vyrůstali všichni ve stejné době, která dneska už je teda úplně jiná, že jsme zažili učitele, co po nás házeli svazky klíčů, občas nás srovnali pravítkem, jako třeba tady mám zprávu, že ano, měli jsme třídní, když jsme zlobili, tak jsme se museli chytnout za lavici, vzala nás pravítkem při zadnici, ale nikdy to nebolelo, ale jenom ta potupa byla, že už jsme si to pamatovali a nezlobili jsme tolik. Další zpráva, ahoj, já jsem jednou dostal pohlavek, ano, vím, zasloužil jsem si to, doma jsem to samozřejmě nemohl říct, protože kdybych doma řekl, že jsem jednou dostal ve třídě od učitele, tak doma dostanu ještě druhou a taky třetí. Tak to prostě u nás bylo. Já si taky pamatuju, že na základní škole jsme měli paní učitelku a když už jsme to s klukama fakt jako přehnali, tak nás táhla po chodbě a držela nás normálně jako za pejzy, ne za uši, ale vedle, za pejzy. A normálně do dneška si pamatuju ještě tu slzu v očích. Jak jsem byl naštvaný, ale jak to bolelo, ale věděl jsem si, nebo byl jsem si jistý, že prostě to je jako právoplatný, jo? Byť to samozřejmě, to taky nikdo nesmí říct nahlas, ale taková tenkrát ta doba byla, nějak to neomlouvám. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, tak na hrubý pytel občas jako hrubá záplata. Takže pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá tedy ve světě, kde je to povolené, tak je to ten nový korejský seriál My tě naučíme, tedy Teach a Lesson. Doporučuji, má to 88% na ČSFD. Za chviličku, Robin Schulz, Dermot Kennedy, hity, které od nás dostávají 100%.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností. Od českého výrobce. Vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
8: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého Čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého Čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
9: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
10: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
11: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Tohle není jen festival.
17: To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
20: Co se tady děje?
21: Co se chystá?
22: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
23: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
22: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. 13 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, taky doufám, že se máte OK. Dívám se tady na předpověď počasí, už jste to viděli? Ty tropy, co se na nás ženou, jo, je tam nějaký déšť, to je jasný, ale pořád, jo. V noci 19 stupňů a přes den 32, místama dokonce v Česku i 35. Tak my jsme na to taky zareagovali po svým tady u nás na Hit Radio a chystáme pro vás už tento víkend Summer Weekend. Retro víkendy dobře znáte, tak tohle je něco podobného, akorát s tím rozdílem, že vám budeme hrát ty největší letní hity. A jedním z nich určitě bude taky Holiday od Madony. Ten si dáme i teď.

0: Ve 2:45 posloucháte Hit Radio. Tohle byl Damiano David a hit, kterým si taky umíte spravit věci ve svém autě, protože jakmile vám tam někde něco ťuká, skřípe, dělá to divný zvuky, stačí dát jenom volume doprava a je to hotový, je to vyřešený. Tak nemáte zač. Ano, jsem rád, že Hit Radio posloucháte také v autě. Děláme vždy všechno pro to, aby jsme byli vaším skvělým a ideálním společníkem na cesty. A vy nám můžete i pomoct informovat ostatní řidiče, jak se kde jezdí. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete mimo jiné také na webu hitradio.cz. No a pokud i třeba dneska mezi 15. a 18. dáte vědět na WhatsApp Hitradia nebo na náš dopravní servis, na naši dopravní linku nějaké aktuální informace, tak se může stát, že my vám potom napíšeme zprávu, že od nás ještě navíc dostáváte kromě poděkování za zprávu taky plnou nádrž zdarma. To pro vás máme i tento týden a i ten týden příští. Vždy, každý den, mezi 15. a 18. rozdáváme plné nádrže a to vám, kdo v průběhu celého dne se stanete členem dopravní hlídky Hitradia. Tak šťastnou cestu!
1: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce@strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
10: Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
15: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
16: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. těšíme se na vás.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
14: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
18: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi zpívá o přežití, nebojte se, taky to dneska přežijete v práci ještě pár hodin, tak se pojďme hezky pustit do té další.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Provoz v Českých Budějovicích ani teď není bez nehod. Opatrní zůstávejte v ulici Větrná, kde se došetřuje nehoda osobního vozidla. A bourá se taky v České ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. I tam si nejspíš chvilku počkáte. Další dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Horko a dusno čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vyšplhají na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu mohou přesáhnout 34. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám. Vláda omezuje prodej kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet v e-shopech. Zavést se má pak spotřební daň, DPH se zvedne ze snížené do základní sazby. Takzvaný Lex Kratom společně chystají ministerstva financí a zdravotnictví. Šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. To je společný cíl, na kterém se dohodly Agentura ochrany přírody a krajiny a Klub českých turistů. Za agenturu doplní Karolína Šulová.
4: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
3: Síť značených turistických tých tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Kamenný most v Písku se krátce promění na písečnou promenádu. Speciální akce na našem vůbec nejstarším dochovaném kamenném mostě proběhne od 18. do 21. června. Organizátoři akce na mostě vytvoří zhruba 1,5 metru široký pás písku, po kterém se budou moci lidé procházet úplně na boso.
6: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
5: Předpověď na dnešní odpoledne pro jih Čech slibuje oblačno, taky občasné přehánky nebo slabý déšť. Na teploměrech dnes měříme 22 až 25 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Je tady středa, 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, doufám, že máte dobrou náladu, tu teď budete potřebovat a pokud máte špatnou náladu, no tak my vám ji zlepšíme. Je totiž před námi naše oblíbená středeční ruleta dvojsmyslů.
1: Hit Radio Faktor.
7: Tak vybírám i píseň, která se nám k tomu hodí, jmenuje se Ty a tvá ruka. You at your hand, tam si můžete představit cokoliv. Za chviličku ruleta.

0: Pink s hitem You and Your Hand. Je 14 hodin 6 minut, posloucháte Hit Radio, je středa 2 hodiny odpoledne, no to znamená, pojďme si dát zase takhle pár minut hezky bez obalu v této hyperkorektní době a pojďme si užít taky trošku srandy. Je připravená naše ruleta, ruleta dvojsmyslů, to znamená, že vytočíme se tady téma a já od vás budu chtít, abyste opět popustili uzdu vaší fantazii a psali, co vás napadne, nebo klidně posílali hlasovky a to všechno na jedno jediné telefon číslo a to 777-937-777. Tak jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při stávce, když se rozhodnete, že budete stávkovat, to je dneska jako hodně aktuální téma, takže stávkuje Česká televize, Český rozhlas, tak co může zaznít v ložnici a během stávky? To mě zajímá. Dejte vědět, ještě jednou, 777-937-777. Co by nás tak mohlo napadnout? Už tady koukám na WhatsApp. Dobrý, tím bych začal a vlastně tím můžeme skončit. Já to dělat nebudu. Dokonalý. Dáme si dva hity, dáme Toma Grinena, dáme Disturbed a pak jdeme na vaše další zprávy. To je skvělý.

Tom Grinen, Little Bit of Love, je čtvrt na tři, ale troška romantiky, která se nám hodí, když je teda ta středa. A zároveň, protože už byly dvě odpoledne, tak tady u nás na Hit Rádiu a můžete slyšet velmi nekorektní humor. A pojďme na něj radši hned, než nás smažou, jak se říká. Co může zaznít v ložnici a přistávce, jo? 777-937-777 je telefonní číslo na WhatsApp, kde se můžete i vy trošku odvázat. Tak já jsem to tady lehce cenzuroval a jdeme na to. To znamená, co může zaznít v ložnici a přistávce. Tak Tomáš píše, čau, napadá mě, přidej nebo končím. Dobrý, buď mi přidáš peníze, nebo končím. Je tady další zpráva, taky dobrý. Tak a stačilo by. Zuzka ze Zlína posílá. Celá Česká republika, celé Česko, tak dneska posílá to, co je napadá na téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Jo? Tak tady mám další. Tady je zase lidí. Nebo sorry, dneska mi stávkuje. Ano. To je tady víckrát. Už zase stávkuje. Co pak, stávkuješ? Nebo co dělá? Stávkuje? Ach jo, to doufám, že nikdy, pánové, neuslyšíte. Nikdy, že to neuslyšíte v ložnici, že už vám zase stávkuje. Teda, že už zase stávkuje. Tohle je taky dobrý. Když dáš ty mě, dám já tobě. Ano, hezké. Klidně můžete poslat i hlasovku. Tohle je blbý. Konečně pauza. To bolí, to je blbý. To bych vám taky nepřál. Samozřejmě, i dneska vyberu nejlepší komentář. A odměním ho tady speciální cenou od Hit Rádia. Tak pište dál.

0: Lady Gaga na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut a to je chvíle, kdy opět zjistíme, jak velký smysl pro humor má naše krásná země, která je srdcem Evropy. Český humor, to je prostě velmi specifický a dnes máme téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Na WhatsApp Hit Radio posíláte zprávy na číslo 777-937-777. Hanka píše třeba, ahoj, já chci přidat. Hanka ví, Hanka zná. Další. S takovým tempem už nevydržím dlouho. Rozumím. Teda vůbec nevím. Kamarád říkal. Co lasovky?
1: Máme toho dost. Mám toho dost.
0: Skvělý. Další. Bez dohody se nehneme z místa. Ano. To je taky krásný. Pokud mi nedáš, co chci, je mi líto, ale nic neodvedu. Hezky. Další hlasovka. Teď tady byla, někam se mi tady schovala. Mi úplně utekla, tak zkusím ještě najít. Tady? Jo.
2: Ahoj, rádio, tak mě napadlo. Buď se hneš, nebo končíš.
0: Dobře. Buď se hneš, nebo končíš. Chápu. Další. Stojí ti to za to? To je chytrý. No, každopádně, přichází ta chvíle, kdy jednak já vám moc děkuju za všechny zprávy a za druhý, teď vyhlásím tedy úplně tu nejlepší, tady naše odborná porota vybrala a tu poslala Šárka. Dobře, poslouchejte, jestli se vám bude líbit tak jako nám. Co může zaznít v ložnici a přistávce? Víš co? Tak si to udělej sám. Šárko, gratuluju! Děkujeme a děkujeme i vám všem ostatním, že jste nám poslali vaše tipy do naší rulety dvojsmyslů. Tak uvidíme, jestli nám vydrží ruleta dvojsmyslů i do příštího týdne. Snad ano. Pokud ano, bude opět ve středu ve 14 hodin tady na Hit Radio se mnou Sirkou Kalnářem.
3: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
4: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
3: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj.
9: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
11: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
10: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
14: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
18: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Chery.
17: A proč?
18: Mrknout se na auto.
17: A proč?
19: Protože v autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
20: Že by ten hnědej...
21: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
22: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
23: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
24: Kavárna Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café pro lepší den.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio s hitem We Pray, tedy modlíme se. No, to jsme na tom úplně stejně. My se taky modlíme, aby to zítra našim klukům vyšlo, protože zítra nás čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa ve fotbale. A prostě musíme vyhrát. Tam to jinak nejde. Aby jsme měli nějakou šanci na postup ze skupiny, tak prostě zítra to musí být za 3 body. Hrajeme proti Jihoafrické republice, JAR, SAE, to už je jedno. Prostě důležitý je, že zítra musíme bodovat. A hlavně zítra bychom ten fotbal taky mohli vidět i my, kdo prostě nepatříme úplně mezi ty sovy, nebo netopíry, nebo prostě ti, co fungují v noci. Protože ten zápas se bude hrát v 18 hodin našeho času. Ten další pak bude asi zase ve 3 ráno, takže ne úplně jako pro všechny. Tak zítra 18 hodin, velmi důležitý zápas. Momentálně nejdůležitější zápas na celém mistrovství světa. Budeme držet palce v 18 hodin a zítra to potom taky všechno probereme. Ono toho bude samozřejmě mnohem víc. Nicméně dneska ještě, co vás čeká z hitů, například Bruno Mars, anebo holky, tady pro vás mám Spice Girls. Dneska jste si o ně psali i do srdcovek, tak jsem je ještě propašoval ještě do dnešního odpoledního vysílání, takže legendární 90-kový hit Wanna Be, jenom pro vás. No a od 15 hodin samozřejmě naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci, tedy doufám, že ho krásné máte. Já se budu snažit vám ho zpříjemnit nejen vašimi oblíbenými hity a informacemi z jihu Čech, ale taky vás budu uplácet. Plná nádrž zdarma a 4 lístky na sobotní Open Air ve Vimperku, kde kromě jiných vystoupí No Name a Činasky. Těším se na vás už za chvíli.

0: Posloucháte Hit Radio Spice Girls Wannabe, děvčata pro vás, tím, že jsem samozřejmě si vzal teď jako slovo a k fotbalu. Vím, že je to více méně hlavně tedy jako mužské téma, i když znám spoustu dívek, co také fandí fotbalu, tak snad vám Spice Girls udělali radost. Pojďme ale od sportu k filmu. Víte, nebo slyšeli jste o tom, že na začátku příštího roku budou v kině nový Bobule? Jasně. Legendární Bobule. V roce 2008 mimochodem vyšel úplně první díl. Už to za chvilku bude 20 let, což je jako úlet. Tak Bobule půjdou do kina. A vždycky tak Bobule mají nějaký hit. Jednička, víme, pamatujeme si Atentát, že jo, skupina Krištof, pamatujeme si. Asi jako bychom dali dohromady všechny ty ústřední melodie nebo ústřední písně ke každému filmu. Tak kdo tentokrát naspívá píseň pro Bobule a Bobulky? Nevíte, co? Můžete se buď nechat překvapit, to znamená, že teď si zacpěte uši, protože zítra ten člověk dorazí sem ke mně na Hit Radio, na rozhovor. Zítra tady bude, a teď pozor, zaspat už, jestli to nechcete slyšet, Ondra Ruml. Jo, těším se na něj strašně moc. Zítra s ním probereme samozřejmě film, probereme s ním, jak se vlastně skládá hudba a texty pro film, když už víme, co se tam všechno bude odehrávat. A bude to zajímavý, těším se na to moc a snad uslyšíme nějakou ukázku. Nevím, necháme se překvapit. Zítra tady na Hit Radio, to znamená ve 12 hodin srdcovky, to je jasná věc. Ve 13 hodin tak nás čeká náš rozhovor a ve 14 hodin tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Opět na další, ne, zítra je čtvrtek. Zítra máme nepopulární názor. A tak to bude velmi tenký let, tak to se těším o to víc. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a zítra ve 12 hodin si to zase tady spolu užijeme. Tak se smějte a zůstaňte dál s námi od 15 hodin odpolední show.
1: Tahitské léto v Aquapala Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapala Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Zavratné mega slevy!
14: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
15: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
16: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
19: Leze, leze, bože, leze, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
20: Sunex.
19: Sunex.
20: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
21: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj, buď silný jako samuraj. Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
22: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
23: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
24: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
25: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, Faktoráci, pozor si dávejte, na silnici 19 u Chýnova, klasické místo na obchvatu na křižovatce. Havaroval osobák, projíždějte se zvýšenou opatrností a bacha i na D3, 88. kilometr u Košic ve směru na Budějce. Tam je porouchané vozidlo, kusy pneumatiky na vozovce, tak opatrně řeší defekt a máme tady ještě jednu informaci z D3, 660. kilometr, tam je taky odstavené auto, to jsou Sudoměřice u Tábora, je to ve směru opět na Budějce. Šťastnou cestu, opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
2: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode Unschwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Víš, co je na práci nejdůležitější?
5: Když ti dobře a pravidelně platí.
4: Když máš jistotu stálého místa.
5: Když nemusíš daleko dojíždět.
4: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
6: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.pracevgpn.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Města napříč celým Českem bojují proti takzvanému vizuálnímu smogu. Omezují reklamní poutače a také obří billboardy. Do boje vyrazila i Plzeň, jak nám potvrdil její primátor Roman Zarzický.
1: Mohu potvrdit, že jsem vyzval prostřednictvím sociálních médií všechny takzvané šiřitele reklamy k tomu, aby začali naplňovat celoměstskou vyhlášku proti vizuálnímu smogu. Ta je platná od 1. července tohoto roku, měla odloženou účinnost a nyní už platí, že po této lhůtě nesmí na domech být žádné velkoformátové plachty.
0: Zákaz se nevztahuje na plakátovací plochy, reklamní prvky na zastávkách hromadné dopravy nebo kulturní, sportovní a charitativní akce. Ceny pohonných hmot dál klesají. Maximální cena nafty se dnes snížila a tankuje se nejvýš za 38,30. Benzín pak mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 41,30. Za poklesem je podle analytiků ohlášená dohoda Spojených států s Íránem o ukončení války. Téměř pětina Čechů má momentálně hypotéku a další skoro pětina si ji plánuje vzít do 2 a více let. Ukázal to nejnovější průzkum, podle kterého chce naprostá většina lidí úvěr použít na vlastní bydlení. Menší část pak zvažuje koupy nemovitosti pro děti nebo jako investici.
2: Fotbalový servis.
0: Čeští fotbalisté už se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty. Právě tam zítra odehrají druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes má Koupkův tým na programu předzápasový trénink, který se odehraje mimo hlavní stadion. Poté proběhne tisková konference, na kterou by měl dorazit hlavní trenér Miroslav Koubek a kapitán nároďáku Ladislav Krejčí. Zápas proti Jihoafrické republice má výkop zítra v 18 hodin našeho času.
3: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
4: Dívám se na zítřejší předpověď a vypukne to pravé letní počasí. Bude jasno až polojasno, ráno možná mlhy, odpoledne přechodně oblačnost, ojediněle slabé srážky, ale počítat bychom s nimi neměli vůbec, a teploty 26 až 29.
2: Hit Radio Faktor.
4: Dobré odpoledne, faktoráci, zdraví vás Jana, doufám, že se máte fajn. Ještě jedna dopravní informace ze Strakonic, úplně nová.
5: Ahoj, tady Andra, aktuální informace ve Strakonicích na Katovický GoFundu na Kurháči se slyšeli do všech vyše 3 auta. Jezděte opatrně, stojí to tam, nehybe se to.
4: Díky moc, Ondro, všem přeju šťastnou cestu a posílám další hity.

Ordinary a Alex Warren na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne, teploty jdou nahoru, bude to lákat ke koupání. Možná rádi chodíte k Maláku, protože tam bydlíte. To je jez v Budějcích, abyste věděli i vy, kteří nejste místní, i když jste o něm v poslední době možná slyšeli nebo četli, protože město tady chce vybudovat samoobslužný přívoz. Představilo ho jako zážitkovou novinku přes Malši, která by propojila oba břehy a pomohla pěším i cyklistům. Jenže nápad vyvolal dost kritiky. Lidem vadí hlavně umístění a zásah do oblíbeného místa. Náměstek Petr Maroš na svém Facebooku ale dneska napsal, že pokud Budějčáci přívoz nechtějí, dělat se nebude. A já se ptám i vás, líbil by se vám právě tam na Maláku? Dali byste ho jinam? Někam jinam ve městě? A nebo ho tady vůbec nepotřebujeme? Napište nám na naše sociální sítě nebo na WhatsApp s číslem 724 883 596.

0: Sweet Carolina, Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na náš WhatsApp nám napsal Pavel. Trasa Kaplice, Dolní Dvořiště a v opačném směru v Nažidláku kyvadlový provoz, kolony z obou stran. Končí za horizontem, tak opatrně, ať to nedobržďujete na poslední chvíli práce na silnici. Moc díky za informaci, přeju šťastnou cestu a připomínám, že za všechny zprávy, které dorazí na náš WhatsApp, ať už jsou textové nebo hlasové, můžeme poslat plnou nádrž zdarma, tak vysílejte s námi dneska v 17.30 další výherce.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze české Terno.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
7: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
8: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
9: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
10: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
11: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
10: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
11: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
12: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
13: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom. Hit
16: Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Kavárna Cross Café na Lanově Třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café. Pro lepší den.
0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vracíme se do Strakonic.
19: Ahoj, tady Darina. Na výjezdu ze Strakonic na Katovice je nehoda. Směrem ale do Strakonic, těsně před kruháčem, 3 auta, motorka. Policie řídí dopravu. Asi to chvilku bude trvat, než je otáhnou, takže pomalej. Stane se tam stát tak 5 minut v koloně. Ahoj.
0: Dary, díky moc. Šťastnou cestu všem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
15: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika a blízko na Hitrádiu Faktor. Dobré odpoledne všem, je 16:30 a velice blízko je i léto. A to se letos na Hitrádiu Faktor nerozjede opatrně po špičkách. My ho prostě v pátek ve 3 odpoledne zapneme naplno. Odstartuje naše summer party. A celý víkend budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let. Takže songy, u kterých si vybavíte dovolenou, první festivaly, první lásky, anebo aspoň třeba spálený ramena a pojedeme až do neděle do 18 hodin, takže jestli ještě nemáte moře, bazén nebo nafukovací lehátko, nevadí, my vám léto pustíme přímo z éteru. A tady už je malá ochutnávka. Bongo, čačo.

0: Human Being a Nico Santos na Hit Rádiu Faktor. Zdravím i do Krumlova. Ten bude mít zase na pár dní o jeden důvod víc, proč se tam vydat. Od 24. do 26. června tam budou cirkusové meandry, festival nového cirkusu a divadla. Nečekejte klasický cirkus se slonama a spilinama. Tady půjde o akrobacii, pohybové divadlo, open air představení a atmosféru, která krásně sedne právě do Krumlova. A pozor, už brzy budete moci na našich sociálních sítích soutěžit o volné vstupenky, tak nás sledujte, protože když vyhrajete, můžete si v Krumlově užít léto trochu jinak.
1: Hit Radio. Dopravní hlídka Hit Radia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
15: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
16: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
15: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
16: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
17: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
18: To máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
19: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
20: Koberce Tábor Měšice.
21: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
22: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
21: Dále kusové koberce i PVC.
22: Bytové doplňky, nábytek
21: a matrace pro váš zdravý spánek.
20: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
23: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
24: Hit Radio.
25: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
26: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
27: Matracezahubičku.cz.
28: Hit Radio Faktor.
29: Zlepši si náladu.
30: Zlepši si náladu.

0: tady svým s na Hit Rádiu. Faktor zpívá o špatných snech a zlej sen mi to připomíná i na jeho českých silnicích. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na silnici 160 u Větří, jak je Kemp Braná, tam se srazila dvě auta, provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem, řeší to policie. Opatrně i na silnici 141 u Prachatic, když jedete na Libínské sedlo, tam někdo spadl z elektrokoloběžky. Srážka dvou osobáků se řeší v Jindřichově Hradci v ulici Jarošovská a stále asi bacha na obchvatu Chýnova, kde boural osobák. Přeju šťastnou cestu, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky a my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
6: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pozor na rádoby výhodné nabídky. Kontroly odhalily, že skoro 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon právě při poskytování různých slev. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili asi u 40% případů. Hodnota pokut byla skoro 10 milionů korun. Česko se chystá na první letošní vlnu veder. Už zítra se budou odpolední teploty blížit k tropické třicítce. O víkendu pak místy naměříme i kolem 35 stupňů Celsia. Jak dlouho vedro potrvá, zatím meteorologové neřekli. Ochladit by se mohlo příští týden v úterý nebo ve středu. No a tropy budou lákat taky k vodě, což sebou přináší rizika, která lidé často podceňují. Proto bychom měli dodržovat základní pravidla, jak říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
11: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může šok z toho přehřátí.
10: Právě v tuto chvíli se mohou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. České volejbalistky v Lize národů podlehly světovým jedničkám z Itálie 0-3. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak Češky na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěly druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky ve čtvrtek proti Spojeným státům.
12: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Tak zítra bude úplně parádní letní den, jasno nebo polojasno, možná nějaký mráček, ale nic zásadního. Přeháníky, když už tak slabé, velice ojediněle a hlavně na Šumavě, tam naměříte do 25, jinak bude 26 až 29.
8: Hit Radio Faktor.
0: 3 minuty po 16. hodině, dobré odpoledne přeje Jana a budeme pokračovat v rozdávání. Už v sobotu bude ve Vimperku velký Open Air Festival, kde vystoupí Leny, No Name, Slza, Činasky a další. A já pro vás mám 4 volné vstupenky, tak zůstaňte napříjmu. Tohle bude akce, na kterou se jen tak nezapomene. Teď ale Bon Jovi, It's My Life.

Taylor Swift na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne a teď tip na víkend. Jestli si chcete užít skvělou muziku a skvělý festák, tak vyražte do Vimperka. Tam proběhne Open Air Festival u příležitosti oslav 25 let společnosti Rohde & Schwarz ve Vimperku. A my pro vás máme 4 volné vstupenky. Vystoupí tam třeba Lenny, No Name, Slza, Činasky, Sarah Milfajtová a The People. Bude tam jídlo, atmoška, zážitky. Prostě festák, jak má být. Festivalová část programu začíná v 16.45, ale celé oslavy odstartují už dopoledne dnem otevřených dveří. Vy se budete moci podívat, jak to v Rohde & Schwarz funguje, tak toho využijte. No a jestli chcete zažít hudební hvězdy zdarma, tak si zavolejte na 38 901 104 3.

0: Trariu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Koukám na náš WhatsApp. Petr nám hlásí dopravní nehodu ze silnice 159 u Březnice, jak se přejíždí Židova Strouha, tak tam auto srazilo zvěř. Máme tam projíždět opatrně. To samozřejmě budeme, nebo vy tam budete projíždět opatrně. Já sedím na zadku. Šťastnou cestu všem. Díky moc za informaci a připomínám, že nám WhatsApp vám plní nádrž, jo? Stačí, když nám budete vysílat přes číslo 724 883 596 hlasovky, textovky, neděláme rozdíl a každý den jeden z vás dostane peníze na plnou nádrž zdarma.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis štýl.
5: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Na pohádkovém koberci?
15: Přímo do pohádky koberců.
14: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
15: To jsou kusové koberce z celého světa.
14: Metrážové koberce a běhouny?
15: Kvalitní PVC v rolích?
14: Či vinilové a plovoucí podlahy?
15: Odborné poradenství?
14: Profesionální podlahářství?
15: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
14: Více na koberce-strnad.cz.
15: Pro každého dobrá rada?
14: Podlahu vždy od Strnada.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
2: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Don't worry, Leony na Hit Radio Faktor. Za minutu bude půl páté. Kam vyrazit? Zítra můžete vzít děti, studenty, tatínky, kutily i maminky, které chtějí konečně pochopit, co doma pořád bliká na budějické výstaviště. V pavilonech T1 a T2 i na venkovních plochách se koná dobrodružství s technikou. Největší interaktivní akce o vědě, technice a řemeslech v jižních Čechách. Čeká vás víc než 150 stanovišť, roboti, virtuální realita, pokusy i profese budoucnosti a vstup je zdarma. V Písku se zase do 21. června můžete zastavit v Práchni muzeu na výstavu Expozice 33. Připomíná 33 let od otevření stálé expozice dějiny regionu a přírody a ukazuje, jak se z muzea po rekonstrukci stala moderní kulturní instituce. A v neděli 21. zakončete školní rok trochu ve Sternově. Ve stáji na Dobré vodě u Českých Budějovic začne ve 12 hodin Westernový konec školy. Od 2 bude kovbojská stezka, jízdy na koních a ponících, buřty, malování na obličej, živá hudba a od 6 dětská diskotéka.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Coldplay na Hit Radio Faktor, 7 minut po půl páté, dobré odpoledne, snad ho máte dobré a jestli máte rádi houby, tak vám ho zlepším. Jestli jste to ještě nezjistili, tak teď jsem viděla na deníku, že v lesích na Krumlovsku začaly první houbařské žně, objevují se holubinky i hřiby, takže jestli máte doma košík, nůž a třeba i svoje tajné místo, o kterém tvrdíte, že ho neznáte, tak můžete pomalu vyrazit. Ono to po těch deštích a teplejším počasí vypadá, že lesy konečně začínají vydávat první úlovky, ale prosím vás opatrně, mluvíme o tom často, sbírejte jen to, co bezpečně znáte, protože smaženice má být radost, ne důvod, proč si vás v nemocnici budou pamatovat jménem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve jeho Česká hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimperk.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
14: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
15: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños, vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mezd, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz. Hit Radio.
3: Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
20: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
21: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
2: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
3: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
2: Přesně, ty zhledal Martina Vomáčku tady s Příbrami třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
3: Nebo slepený.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Morandy a Angels na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte na D3, stý kilometr, což je u Řípce ve směru na Tábor, je porouchané vozidlo, projíždějte se zvýšenou opatrností. U Prachatic na silnici 141 pod Libínským sedlem se možná ještě vyšetřuje pát jezdce z elektrokoloběžky, na místě byli záchranáři, tak pro jistotu opatrně. A policie stále píše i o dopravní nehodě v Jindřichově Hradci v ulici Jarošovská. Přeju vám šťastnou cestu, buďte opatrní, ať v pořádku dorazíte do cíle. A kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
1: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
3: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést by se měla spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se pak zvedne ze snížené do základní sazby. Stát podpoří sociálně znevýhodněné školáky. Konkrétně investuje 222 milionů korun do základek, které s takovými žáky mají spojené výdaje. Jak mohou školy příspěvek využít, řekne mluvčí rezortu školství Ondřej Macura.
9: Základní školy, které měly za poslední 3 roky vyšší počet žáků než 180, mohou tyto peníze využít především na plat sociálního pedagoga včetně odvodu. Další část financí je určena na přímou podporu žáků se sociálním znevýhodněním, které jim pomáhají dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.
8: Například na pokrytí školního vybavení nebo na podporu účasti na školních aktivitách a akcích. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden řádili v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na dětské naučné stezce v Sedmihorkách a také na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. O pomoc při pátrání po sprejerech žádá policie i veřejnost. Fotbalisté Plzně znají soupeře pro druhé předkolo Evropské ligy. Los ve švýcarském Nyonu jim dnes vybral norský tým Tromso. Dvojzápas viktoriáni začnou 23. července venku. Odveta v Plzni se pak bude hrát o týden později.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Zítra byste si mohli vymyslet nějakou výmluvu v práci, protože bude fakt nádherně odpoledne. Byla by škoda nebejt u vody, no já vím, že to nepůjde. Já tady budu taky, takže nebojte. Pojďme se na to počasí podívat podrobněji. Jasno, polojasno, občas nějaký mráček, přehánky opravdu jen výjimečně a teploty 25 až 29.
7: Hit Radio Faktor.
0: Hezký den všem, 2 minuty po 17. hodině. Za mikrofonem je Jana a vy jste možná ještě teď za volantem. Připomínám náš WhatsApp s číslem 724 883 596. Určitě si ho uložte, protože když nám tam budete posílat zprávy z dopravy, můžete dostat peníze na plnou nádrž zdarma. Další výherce už v této hodině.

Na Hit Rádiu Faktor Katy Perry, Last Friday Night. Dobré odpoledne i fanouškům motoru, protože tam se teď řeší nejen posily, příprava a sezóna, taky se řeší modrá. Banes Motor České Budějovice totiž chystá nové dresy a fanoušci můžou sami rozhodnout, jaký odstín modré bude klub v dalších letech reprezentovat. Na výběr jsou dvě varianty, světlejší a tmavší, a nebude to jenom o dresech. Vybraná modrá se má postupně objevit i na helmách, rukavicích a žluté sadě. Hlasování běží celý týden, tak se podívejte třeba na Facebook nebo na webové stránky klubu, máte tam podrobnosti a dejte vědět, jaká modrá je dobrá.

0: Faktor Kamrad Be Mine. Faktoráci, zítra se Plachého ulice v Budějcích zavře automobilové dopravě a budete tak mít jedinečnou možnost zažít tuhle malebnou uličku kousek od náměstí aspoň na jeden den trochu jinak. Bude tady Plachanda Open, Plachanda se promění v pěší zónu, kde si budete moci užít krásný den se svými přáteli, rodinou a samozřejmě i se svými dětmi. Tak tam vyrežte bez aut jak jinak. Ale pokud někam pojedete, tak mějte určitě uložené naše číslo na WhatsApp 724 883 596, protože každý den jeden z vás dostane za dopravní informace peníze na plnou nádrž zdarma. Další výherce už za chvíli.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños, vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
5: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
11: Housebrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
16: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého Čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého Čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor One Direction všechny vás zdravím a je tady čas, kdy pravidelně rozdáváme peníze na plnou nádrž zdarma. Stačí, když s námi vysíláte prostřednictvím našeho WhatsAppu, nahráváte nám tam hlasovky nebo posíláte zprávy, které se týkají dopravy. Číslo je 724 883 596 a dneska nám zprávu poslal i Honza z Krumlova, tak mu zkusíme zavolat. Jana Křížová, Hradio
1: Faktor.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Víte, proč vám volám?
2: Tak jediný, co mě napadá, tak skrz dopravu. Je to si nějakou nahrávku možná.
0: No je to skrz dopravu. Vy jste nám ráno posílali, předpokládám, že se synem hlasovku, že v Krumlově.
2: Jo. My jsme byli přítelkyní odjezd do práce a byli jsme v Krumlově a tam od kamionu takový docela bod, tam ta přívez, tak to napadlo, kdybychom to mohli nahlásit.
0: No a víte, Honzo, co my dáváme lidem, kteří nám posílají hlasovky na WhatsApp?
2: No, jestli se dobře poslouchá rádio, tak plnou nádrž, nějakou poukázku.
0: Přesně tak, není to poukázka, pošleme vám na účet 2000.
2: No tak to je super.
0: To se vyplatí, ne, za jednu zprávu?
2: No, to určitě, no, to vůbec by mě nenapadlo, že byste mě vybrali, nebo nás se synem.
0: Náhoda, štěstí přeje připraveným, prostě to klaplo, takže peníze poputujou.
2: To je super, to děkuju, díky moc.
0: My taky moc děkujeme, že vysíláte s námi, mějte se krásně.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Říkám to každý den, stačí, když si uložíte náš WhatsApp 724 883 596 a budete s námi vysílat. Třeba už zítra překvapím právě vás.

0: Na Hitrádiu Faktor Alefar Band Baby Goodbye, čau baby, tak to se hodí v tomhle čase, protože já se s vámi loučím, ale než to udělám, tak jsem mrkla, co všechno se dá slavit zítra a je to pestré. Bude třeba Mezinárodní den pikniku, takže ideální výmluva, proč si vzít deku, něco dobrého a tvářit se, že večeře na trávě je vlastně životní styl a klidně si vemte i suši, protože zítra je jeho Mezinárodní den. A do toho je taky den paniky. My ale panikařit nebudeme, že ne? Budu se na vás moc těšit ve 3 hodiny, mějte se krásně, faktoráci, a ahoj!
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
11: Hluboká Folkfest. 2 dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
13: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
14: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Hausbrand Café, per favore.
17: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
18: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
19: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
20: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
21: Unihobby.
20: Rozumíme českým kutilům.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Odstavené auto vás teď může zdržet na dálnici D3. Dávejte si pozor na kilometru 100,5 směrem na Mezno. No a opatrně taky na trase Prachatice-Libínské sedlo, kde se došetřuje nehoda. Vaše další dopravní info můžete dál volat k nám na číslo 800 800101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pro Lucie Daňková. Čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vystoupí na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu pak atakují hranice 35. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám a bude také dusno. Letní počasí nás vyláká k vodě, rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda zdravotní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
11: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
10: Což znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. No a Plzeň otevřela novou atletickou tribunu s jedinečným prostorem pro trénink. Sportovci tady mají možnost trénovat i běh do kopce a z kopce, protože tartanové dráhy vedou po obloukovité střeše. Podle atletů nic podobného jinde v Česku není.
12: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
10: Oblačno a zpočátku noci ještě slabé přehánky, postupně se vyjasní, ráno se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v průběhu dne už většinou slunečno, jen místy oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severovýchodě a východě kolem 24. No a slabý proměnlivý nebo severní vítr k tomu.
13: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi už vaše Lea Děnděši a startují hity na přání právě teď, protože je tu středa, kde hitu na přání je třeba. 17.6. hezký dobrý večer, jdeme na to. Linkin Park letí za vámi.

0: Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Lea Děnděš. Je to středa, kde hitů na přání je třeba. Jak jste vždycky zvyklí, tak song jako první pro vás všechny vykopávám já, protože je středa, polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. A já nevím jak vy, ale vzhledem k tomu, že fakt bude horko, tak já bych vám všem chtěla poslat typicky letní song, kde si zatančíme, zaspíváme. Už dneska veškerý ty starosti hoďte za hlavu, dejte si nohy na stůl a užívejte si středečního večera, pokud možno na vlnách Hit Rádia. 777-937-777, to je to číslo ke mně do studia. Vypište a já vám posílám tohle.
1: Třeba nosa, nosa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

0: David Guetta tedy svým Stones and I Gone, Gone, Gone. Tohle máte rádi, to jsme vám taky hráli. 777-937-777, to je číslo ke mně do studia. Napište si, co byste rádi tento středeční večer 17.6. slyšeli a já slibuju, že se vám to pokusím splnit, že vám to zahraju, přečtu vzkaz, který napíšete, třeba můžete říct někomu, že ho máte rádi a prostě cokoliv, popřát jenom krásný večer. Takže 777-937-777, jako to udělal Jirka a napsal: ahoj Lonko, moc rád tě poslouchám, hlavně vaše středeční večery, protože hrajete podle nás posluchačů. Prosím, pošli mojí milovaný Alence Coldplay Fix You, je to naše svatební píseň, uděláš nám tím velikánskou radost. No tak to by bylo, abych tohle nezahrála. Coldplay Fix You, taky Nickelback nebo Eva Farná a Mirai, doufám, že jste si ten Eden užili. Tak tohle všechno zazní, no a co bude dál, to je prostě na vás, takže pište a já se těším, komu splníme přáníčko.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.

0: Dan Landa,
1: Harley,
0: Tomáš Klus,
1: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
5: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
6: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
5: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
6: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací na jdete na Go Out.
7: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
8: Čtyřkolky Bavorov.
9: Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější.
8: Čtyřkolky Bavorov.
9: Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet.
8: Čtyřkolky Bavorov.
9: Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky-bavorov.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Nazývaná královna všech královen Eva Farná s Mirajem Vzpomeneš si. Pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777. Krásný dobrý večer, prosím pro mě a všechny dobré lidičky o zahrání Luny Bailando. Před x lety jsem s touhle písničkou vyhrála jednu rádiovou soutěž v Hradci Králové, tak abychom zavzpomínali, moc děkuju. Liduš, tak Lidušku, já doufám, že budeš mít radost, už si to volíme doprava a vy si kamarádi, pište dál. Bye.

0: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
6: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
7: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
8: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
9: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
8: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
10: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
11: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
10: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
11: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeño. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeño už čeká právě teď v Popeyes.
13: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
14: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky-bavorov.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
17: Kdo šetří, má za 3.
18: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
17: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
18: Zítra ušetříme.
17: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky@bavorov.cz.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime & Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hity na přání pokračují dál. 777 937 777. S vámi Lea, krásný dobrý večer. Gigi D'Agostino.

0: And don't put the blame on me.
1: Regenbowman.
0: Don't put your blame on me.
1: A jeho Human. A já bych někoho ráda slyšela v éteru Hit Rádia. Volejte na 800 937 937, pokud si chcete nechat zahrát něco podle sebe, zlepšit si ten středeční večer 17. června, toto letí, toto frčí, a nebo prostě jen tak popřát někomu hezký večer, říct, že ho má, že ho máme, máte, máte rádi. Takže 800 937 937, volejte právě teď, hity na přání až do 21. hodiny, 800 937 937, je to zlaté číslo ke mně do studia, tak já se ptám, koho máme na telefonu, halo, halo.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Tady je Pavla.
1: Pavla, Pavlínko, kam jedeš?
2: Dcerou z kroužku domů a chtěli bychom si nechat zahrát nějakou písničku do auta.
1: A ty voláš od někud z Moravy, viď, podle přízvuku?
2: Jo, tady od Rýmařova.
1: Tak zdravíme na Moravu, já Moravu miluju. A ráda vám zahraju něco, co si přejete.
2: Tak my si dáme něco veselého a třeba Aku a Barbie Girl.
1: No tak to je skvělá volba. A je to tvoje volba nebo dcery?
2: Teda to má ráda taky, ale ta se tady šťuří a bojí se něco říct.
1: Cože se šťuří?
2: Jako směje.
1: A tak pozdraví nás aspoň. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
2: Sofie.
1: Sofie, máš krásný jméno. To bych ti zahrála Alvara Solera, Viva Sofia. Ale zahrajeme ti Barbie Girl. Holky, komu to pošleme?
2: Všem, co třeba zrovna sedí v autě.
1: Tak opatrně na cestách, hlavně za volanty. A Barbie Girl letí za vámi. Holky, ahoj!
2: Děkujem, ahoj!
3: Ahoj! Hiya, Barbie!
4: Hi, Ken!
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken!
3: Jump in!

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas až do 21. hodinky. Budeme hrát hity jenom podle vás, 777-937-777, pište si nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi. Jako to udělala tady Anička, právě jsem se tam mrkla na zprávy, napsala: ahoj Lonko, zdravím celé Hit Radio, právě teď nás čeká večerní grilovačka s přáteli, prosím tě, zahraj nám Don't Dream It's Over od Crowded House, uděláš nám velikánskou radost a bylo by to pro celou naši partu z Mladé Boleslavy, který jsou právě teď s námi na zahradě, hrajete nám tady na plný pecky. Díky moc, jste super. No tak jo. Jste se trefili i do mého vkusu? Takže moc ráda zahraju. Tak za chviličku. Ještě Nico Santos a Ray Dalton. Tohle všechno jenom pro vás. Pište si, co bude dál.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
4: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
5: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu

0: Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
3: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
4: Do Englu v Kaplici.
3: Do Kaplice.
4: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
3: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
5: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Pracujte s těmi, kterým se daří.
11: Pracujte s těmi, kteří rostou.
10: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
11: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
10: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
11: Více na www.pracevgpn.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Co budeme hrát dál? Někoho bych opět chtěla slyšet v éteru Hitrádia 800 937 937. S vámi Lea, přeju vám krásný dobrý večer a ráda bych vám zahrala něco. Zahrála? Jsem to řekla po ostravsky? Zahrála něco, co vám udělá radost. Takže volejte si 800 937 937. Budeme vysílat společně a někomu třeba z vás uděláme velkou radost. Takže volejte a já se ptám, kdo je tam. Halo, halo. Halo.
1: Dobrý den.
0: No, dobrý den, kdo tam? Aha, asi nikdo, tak jdeme dál. Hezký dobrý večer, kdo tam?
2: Ahoj, tady Kristýna z Náchoda.
0: Ahoj, Kristýnko z Náchoda, kolik ti je let?
2: Mně je 27 a strašně ráda vás poslouchám. A jsem strašně ráda, že konečně můžu být v éteru Hitrádia, to je super.
0: Ježíš Maria, moc tě zdravím, ahoj, tady Lea. A jedeme živě, slyšíte úplně celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete ladit online.
2: Ano, já jsem moc ráda a pozdravuju do Betánie. Můj kamarád má teďka noční směnu, tak ho moc pozdravuju, doufám, že mě slyší.
0: Třeba slyší, jestli poslouchá, co ti zahrajeme?
2: Co zahrajeme? Chtěla bych Mariah Carey zahrát nějakou písničku, to výběr nechám na tobě.
0: Ano. A pro koho to bude?
2: Bude to pro mě, pro tebe a určitě pro všechny zamilované lidi, kteří jsou spolu dlouho, anebo pro někoho, kdo je nešťastně zamilovaný.
0: Dobře, a ty jsi šťastně nebo nešťastně zamilovaná?
2: Já jsem šťastně zamilovaná, ale momentálně se mě teďka úplně klepou v ruce, protože mám tady pustěný rádio v televizi a ještě držím v telefonu, telefon v ruce a...
0: No tak to je krásný, že jsme ti takhle mohli udělat radost, že jsi se dovolala, protože opravdu ta linka je non-stop obsazená, když vyhlásím, aby posluchači volali sem k nám. Tak mě to strašně těší o to víc, že ti můžu splnit tvoje hudební přáníčko. Pošlu ti Hero od Mariah Carey, no Mariah Carey, je to jedna z nejkrásnějších zamilovaných písniček, Hero je hrdina, tak pro všechny hrdiny od tebe.
2: A moc děkuju.
0: Já děkuju tobě, že jsi zavolala. Měj se krásně.
2: Budu,
0: ahoj. Takhle jednoduchý to je. Já vám tak ráda plním ta vaše přáníčka. Tak si pište a volejte dál. Jsme Hit Radio.

0: Šabuzi a bar song pro Haničku z Prahy, která právě teď má noční šichtu, jezdí tramvají, tak já doufám, že jí to potěšilo. Pokračujeme dál, ještě hodinku a 15 minut, hity na přání jenom podle vás. 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi. Pište si, co vám zahrajeme. Dario G nebo Maneskin, to jste chtěli, tohle bude. Za chvilku jsme zpět.
1: Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz, 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj.
1: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
3: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
5: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky.
9: CZ.
11: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
12: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
11: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
12: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
17: Housebrand Café per favore?
20: Si, signora.
21: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz
22: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
12: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky@bavorov.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio. Pokračujeme, nezastavujeme hity na přání. 777 937 777. Teď už Pink.

My pokračujeme dál u DG, odlétáš, doznívají z éteru Hit Rádia, 5 minutek po 8 hodině, píše nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím, zahraj cokoliv od Kelly Family, třeba I Can't Help Myself, připomínáš mi tím moje zlaté 90. léta. Ano, my tady 90. milujeme a bylo by to pro Petra, Jirku a Haničku, tak kdy jsi to chtěla? Tady to je.

0: Takhle chutná středeční večer z Eteru Hit Rádia, minutku po čtvrt na devět. Hezký dobrý večer, hrajeme jenom podle vás. Song pro všechny, kteří mají dneska dobrou náladu. Tak si užijte za chviličku Passenger, Verona a nebo Michael Jackson. O tohle si píšete, tak to taky bude. A samozřejmě 777-937-777, číslo k nám do studia.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Pozor si dávejte v ulici Zámek v protivíně.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
11: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
12: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
13: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá.

0: Bantaj.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy.
3: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Michael Jackson, takhle to chutná z éteru Hitrádia, když hrajete vy, když připíšete o to, co chcete slyšet. Ještě do celé spousty skvělých hitů jenom podle vás. Do 21. hity na přání Linkin Park, Britney Spears, Imagine Dragons, Eva Farná a její Perpetuum Mobile, o to jste si hodně psali, tak slibuju, že bude taky partička Black Eyed Peas a zakončí to Robin Schulz. Tohle všechno ode mě, já se s vámi pro dnešní večer loučím, mějte se krásně, abych vám toho zahrála co nejvíc, tak méně slov, více muziky. To ctím, takové pravidlo dnešního večera 17.6. a budu se na vás těšit v sobotu, v neděli, tak jak jste zvyklí. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a spousty toho pro vás mám. Tak dobrou noc.

0: Že nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
9: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
8: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky-bavorov.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
15: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
16: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
1: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
1: Hit Radio Factor.
2: Zlepši si náladu.

0: A hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
1: Na pohádkovém koberci?
2: Přímo do pohádky koberců.
1: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
2: To jsou kusové koberce z celého světa.
1: Metrážové koberce a běhouny?
2: Kvalitní PVC v rolích?
1: Či vinylové a plovoucí podlahy?
2: Odborné poradenství?
1: Profesionální podlahářství?
2: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
1: Více na koberce.strnad.cz.
2: Pro každého dobrá rada?
1: Podlahu vždy od Strnada.

0: pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
2: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
1: Prior je tady totiž pro vás.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Že by ten hnědej...
6: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
7: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
8: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
2: Plavky.
3: Plavky.
2: Plavky. Plavky. Plavky. Plavky.
0: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
7: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landanda.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři. Brušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.

0: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.